0: Ahoj, já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jak se jmenuje?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už za 2 dny v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Skotsky.
1: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: Ani ne.
2: Nebo ještě dál.
3: Tady už jsou tě, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
2: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
2: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
2: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló, haló. To není z Marsu, to oběžný dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Javo!

0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jak se jmenuje?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už za dva dny v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna. A na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa. I návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na Hotel Frimburg.cz. Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Evropa 2. 80.
1: Usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna a na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa i návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na Hotel Frimburg.
3: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě.
4: Voda už prostě nestačí.
5: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety.
4: Voda.

0: 6 hodin, Evropa 2, hezké ráno. Lucka je připravena a my pro vás máme aktuální zprávy.
1: Dobré ráno. Meteorologické přístroje v neděli brzo ráno zaznamenaly nad územím České republiky kouř z rozsáhlých lesních požárů, se kterými teď bojuje Francie a Španělsko. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Kouř byl podle naměřených údajů ve výšce od 3 do 4,5 kilometrů nad zemským povrchem. Nemusíme se tedy bát horšího vzduchu. Zahraniční pacienti si v českých lékárnách vyzvedávají léky na elektronický recept ze svého domovského státu čím dál častěji. Za necelých 7 měsíců letošního roku lékárníci odbavili více přeshraničních e-receptů než za celý loňský rok. Léky si v Česku nejčastěji vyzvedávají Poláci, zatímco Češi s e-recepty většinou míří do Chorvatska. A teď už má slovo Zuzka.
2: Rekonstrukce mostu uzavře znovu hlavní tah 1/35 z Liberce na Prahu. U Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku začnou v pátek 31. července stavbaři osazovat nosníky nového mostu. Kvůli této klíčové fázi výstavby bude do soboty 1. srpna v noci zavřený jízdní směr na Liberec. Doprava bude vedena po objízdné trase přes exit 39, Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice nad Mohelkou. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Policie v Berlíně večer zastřelila muže, který je podezřelý ze sobotního útoku na Pochod hrdosti. Pohyboval se v zahrádkářské kolonii v Berlíně a na policisty útočil bodnou zbraní. Jeho útok v centru německé metropole si v sobotu večer vyžádal 1 oběť na životě a 29 zraněných. Podezřelým je 21-letý muž. Jeho útok je podle všeho islámským terorismem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: A provoz houstne na příjezdu do Brna po D1, a to v obou směrech. Také příjezdy do Prahy začínají houstnout, zatím ale nečekejte velké zdržení.
0: Když ta zbrojovka jako rozsekala Spartu, tak teď chtějí všichni do Brna.
4: Že v 6 ráno mě to překvapuje teda.
0: No. Už tam chtějí pět.
3: Brzo. Evropa 2, jak je venku?
1: Bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, místy nám také prší. K večeru pak budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě až 28 stupňů. Po zprávách už startuje ráno Evropy 2, dnes s Petrem Hříbalem a Ondrou Urbanem.
0: Dobrý den.
4: Je to tak, tento týden jsme ranní šichtu vyfasovali my a jsme za to rádi.
0: Mě strašně baví, jak byl tady takový ospalý a najednou je to tak a jedeme.
4: Dobré ráno.
3: Evropa 2.

0: 6 hodin a 10 minut přesně posloucháte Evropu 2.
1: Je tady pondělí, je tady začátek nového týdne, pro nás vlastně začátek nové šichty. Tento týden s vámi budeme vstávat my dva.
0: Mě teda strašně překvapilo, pane Ondro, že seš tady. Já jsem fakt myslel, že v Brně se pořád slaví ta výhra nad Spartou.
1: Slaví, ale já jsem zodpovědný a přišel jsem do práce.
0: Že jedinej, kdo je z Brna střízlivej, seš ty.
1: No, ale jo, asi už jo.

0: Muzyki Europa 2. Europa 2.
1: Let's go. Sounds good.

0: Teď nechci, aby to znělo nějak přeafektovaně, ale já jsem tyhle ty kytary přesně potřeboval, abych se tak jako probral. Dobrý to bylo.
1: To já se těším na to kafe, které mě probere teda. 6 hodin, 21 minut, aktuální čas, posloucháte pondělní ráno na Evropě 2.
0: Věroslav má dneska svátek. Známe nějakého Věroslava?
1: Já znám a říkáme mu Věroš. Zdar Věrošu.
0: Nekecej.
1: No znám Věroše.
0: Fakt?
1: Tatínek mýho kamaráda.
0: Dobře, tak jednoho známe, ano. Jistě jich bude víc, tak přejeme jenom to nejlepší.
1: Je to tak, je to tak. Je před námi nový týden, který by měl být hodně horký. Ale teď to ještě nevypadá venku teda.
2: Ale počkej si zítra.
1: Už zítra to začne?
2: Už zítra.
1: Aha, takže dneska ještě pod mrakem, trošku déšť.
2: Dneska trošičku zalijeme.
0: Aha. Fakt? Já vždycky, když jsem začínal v rádiu, historicky, u nás v Mostě, tak mi říkali, řekni lidem vždycky ráno, co si mají vzít na sebe.
1: No.
0: Teď oni tápou, poslouchají rádio, teď běhají po tom bytě, v jedné ruce kafe, v druhé ruce makovej závin. Ano. A teď co si mají vzít na sebe, no, ta rada?
1: Co bys doporučil?
2: Spodní prádlo. Zbytečný. Dobře, dál.
0: Nepřehání. Evropa 2. Evropa 2.
3: Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
4: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
5: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
4: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
6: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe.
1: Protože jak to?
6: Jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče. Bytě.
4: Song za trest.
6: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata. Takhle už opravdu ne.
4: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
7: Dovolená u moře z Blue Style.
8: Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna. A na Europa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa. I návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěž najdeš na Europa2.cz. Relax na Hotel Frimburg.cz.
9: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
8: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
7: Expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
10: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
11: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
10: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
12: Toto je
13: Dobravár,
12: Robert, vezeme vám pračku.
13: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
13: No tak to si rozumíme.
14: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
16: Už tam bude?
17: Nech toho!
16: Raději už tam bude?
17: Přestaň! Štěl mě vedro!
18: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
19: Falcon uvádí.
20: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
19: Spider-Man z Brusu nový den. V kinech již od 29. července.
21: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
22: Je, prázdninová mateří douška se třpytivými tetovačkami je konečně tu.
23: Ucháš? Teda.
22: A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů. Skvělé, já chci ale vyhrát ten paddleboard.
23: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
22: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
24: Zpátky k muzice.
25: Evropa 2.

0: 6.37, hezké pondělní ráno s námi, my jsme Evropa 2.
1: My jsme dobří kamarádi, i přesto máme mezi sebou jeden, řekl bych, spor, a sice mobilní telefony. Ty máš Samsung, já mám Apple. Každej fandíme tomu svýmu.
0: Vlastně mně nejde ani o tu značku Samsung, jde mi o to, že mám rád Android.
1: Ano, no ale to vlastně teď nevyřešíme. Chci se bavit o mobilních telefonech obecně, o tom trhu.
0: Jo, takže ty jsi nás nejdřív dostal do klinče a pak, hele, mír a pojďme se bavit o mobilech.
1: Celosvětový trh s chytrými telefony zažívá složité období. Výrobci ve druhém čtvrtletí letošního roku dodali na trh nejméně telefonů za posledních 13 let. Hmm? Není zájem o mobilní telefony, respektive ne tak velký, jako býval do dnešní doby, nebo do dneška.
0: Já si teda myslím, že je to dobře.
1: Jak to?
0: Hned vám řeknu proč. Protože každý rok vychází nový jabko, nový Samsung, Xiaomi, cokoliv. Každý rok pořád nový telefony. A teď to není jenom jeden telefon, ale je to ten Pročko a Nepročko a Sko a tak dále.
1: Levnější verze, dražší verze.
0: No, jasně. A ve finále, jo, je to pořád stejný. Nebo teda hodně podobný. Hodně podobný. A říkám si, že když by to lidi měnili třeba po 3-4 letech, to jsem technologický nadšenec. Ale fakt si myslím, že to je cesta do pekel. Pořád to měnit, pořád vás to stojí prachy a ve finále užitek nazdar. Furt stejný. No.
1: Čili úplně to přestaneme vyrábět.
0: Ne vyrábět.
1: Zrušte to.
0: Víš, já bych prostě teď dal všem na rok Nokia 3310. Mm-hmm. Nazdar, bez internetu. Povídali bychom si společně. Víš, jak by to bylo hezký? A potom zase bych začal vyrábět nový telefony a je hele barevný displej. Je hele polyfonní vyzvánění. Je hele, ono se to umí složit a rozložit. Nazdar, jako kam to půjde? Kam to půjde?
1: Luci, co ty máš za telefon?
2: Já mám jablíčko.
1: A jak nový?
0: Ale Lucí, nikdo není dokonalej.
1: jak nový?
2: No, teď je nový, ale předtím jsem měla telefon 9 let.
1: No, 9 let,
0: vidíš,
1: to je ono.
0: Vidíš, ty jsi fakt šla z tý Nokia.
2: Ne, no. Já mám opravdu telefon do té doby, než se rozbije. Jako, dokud funguje, tak já ten nový model nepotřebuji.
1: A máš to i s partnerem takhle?
2: Nemá takovou trmanlivost.
0: Teď má Lucka novýho kluka. Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal.
3: Evropa 2. Evropa 2. 80. Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna. A na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup.
4: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna a na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa i návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na Hotel Frimburg. CZ.

0: Dva sympaťáci Martin Garrix, Ed Sheeran na Evropě 2.
1: Já jsem chvilku myslel, že mluvíš o nás.
0: Samozřejmě my taky dva sympaťáci a s námi Lucka.
1: No pozor, tak to je to nejvíc. Mám pro vás hádanku z dnešního rána, navíc s takovým zajímavým příběhem a rozuzlením.
2: Kdo za všechno může, ne?
1: No. Ráno jsem venčil. Slíbil jsem, že ještě předtím, než půjdu do rádia, vyvenčím, aby potom manželka se mohla věnovat jenom malý.
0: Aha.
1: Dceři.
0: V kolik hodin venčíš teda?
1: No, mohlo být 5:40 třeba. 5:40, neblbost. 4:40.
0: Ano, to mi nevycházelo.
1: 4:40.
0: Aha.
1: Ježíš, to vyděsilo i mě, teď když jsem...
0: To je fakt brzo teda,
1: 4:40. Tak venčím, v jedné ruce vodítko, v druhé ruce pytlík, kdyby se to nějak jako rozjelo, to venčení. A procházím a my máme u domu takový vnitroblok. A v tom vnitrobloku absolutní ticho. Najednou tam dojelo auto, zastavilo, slyšíš takovou tu ducavou muziku, tak jdu kolem, prostě na sklopenou hlavu.
0: Evropa 2 naladěná.
1: Ježišmarja, jasně. To se nic neposlouchá jinýho v autech. A tak mrknu na řidiče.
0: Aha.
1: Popojdu dál, když jsem třeba od toho auta 20 metrů, ale mám ho vlastně jakoby za zády, tak najednou se ta muzika dá ještě o kousek víc na hlas. Tak jsem si jenom v sobě říkal, to je blázen, teď je 4:45 ráno. To na něj někdo vylítne z baráku, to je vlastně docela jako dost. A vůbec, co tam dělá, jestli jako na někoho čeká, že jde do práce, tak jsou asi domluvení a prostě přijde. A tím, že dá na hlas muziku, ho nevzbudí.
2: To je napínavý.
1: Nic, venčím. A potom se obklikou zase tím vnitroblokem kolem toho auta, který tam pořád stojí, vracím domů. Vlastně nemám jinou možnost, než jít kolem toho auta. A jdu ze zadu, takže vidím, co se děje v tom autě. Váš tip?
0: Co se tam dělo?
1: Jo.
0: Tak napadlo mě milování. Líbačka. Muchlovačka.
1: Je to tak.
0: Muchlovačka.
1: Je to tak. Byli tam dva sympatičtí mladí lidé, kteří si spolu povídali a neměli oblečení.
0: Neměli ani oblečení.
1: Jo. Čekej.
2: Já s těma barákama.
1: Jo. Já když jsem šel poprvé kolem toho auta, tak se vlastně ani nehejbalo. Když jsem šel zpátky, tak už se hejbalo, víš, jako ty pohyby. Aha. Tak se tam jako hejbalo, zamlžený okýnka trošku, muzika na hlas. A z řidiče se stal kameraman.
2: Jo, až tak.
0: Ne.
1: Jo. To nebylo, že by tam přijeli a během toho čekání na kolegu, než půjdou do práce, jakože to na ně přišlo. Ne. Cíleně si vybrali ten náš vnitroblok, že tam natáčeli podle mě rychlý prachy, nebo já nevím.
0: Přátelé, již brzy na vašich internetech.
1: A teď vem si, že já bych v nějakým tom záběru té kamery mohl být. Já hraju v pornu. Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal.
3: Evropa 2. 80. Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna. A na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa. I návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na hotel Frimburg.cz.
4: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
5: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
3: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: 7.02, to je přesný čas na Evropě 2. Ve studiu připravená Lucka Hněvkovská má čerstvé zprávy.
1: A přeju krásné ráno. Do Česka míří další vlna veder. Dnes bude ještě pod mrakem a místy zaprší a zabouří. Zítra už ale bude slunečno a teploty začnou stoupat k tropické 30. A od středy půjdou teploty nad 30. Největší horko nás čeká zřejmě před víkendem, kdy naměříme téměř 40 stupňů. A před sebou máme také velmi teplé a dusné noci. Vláda se chystá umožnit registraci vozidel bez návštěvy úřadů. Projedná to na posledním zasedání před vládními prázdninami. Novela umožní také doručování registračních značek a osvědčení o registraci do výdejních boxů. A míříme na sever Čech.
2: Novou základnu dostala po letech v nevyhovujících podmínkách zdravotnická záchranná služba v Jablonci nad Nisou. Stavba stála Liberecký kraj 86 milionů korun. Pozemek poskytlo bezplatně město Jablonec a na projekt získal kraj 76 milionů z evropských fondů. Její součástí bude ještě záložní operační středisko za 47 milionů. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Vybrali si na to hlavní turistickou sezónu. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. Španělé si stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk. Mallorca je oblíbenou turistickou destinací zejména mezi turisty z Německa a Británie.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehodu kamionu s dodávkou vyšetřují na D11 u Sadské na 27. kilometru směrem do Prahy. Počítejte se zdržením do 15 minut. A kvůli dopravnímu omezení zpomalují řidiče na D1 z Vyškova do Brna u Holubic.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Teď prší, dnes nás čeká proměnlivá oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku čekejte ojediněle také bouřku. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů na jižní Moravě vystoupají na 28. Zprávy končí, pokračuje ráno Evropy 2 s Petrem Hříbalem a Ondrou Urbanem.
0: Nálada tady ve studiu fantastická. Petr se pořád usmívá.
4: 7 hodin 4 minuty, tak pokračujeme dál.
0: No, tak čemu se směješ?
3: Evropa 2.
4: Já vlastně nevím, je to možná aura toho studia, to, že jsme tady, že jsme se sešli, že máme za sebou první kafe.
0: No, kafíčko bylo, to no, je pravda.
4: To počkej, až dáme druhý, tam bude jízda.

0: Evropa 2, 7.11, hezké pondělní ráno, pokud je to možný.
1: Mám tady nachystané téma a tím tématem bude Spider-Man.
0: Je, no konečně. No. Tenhle týden má premiéru.
1: Právě, i o tom se budeme bavit za chvilku na Evropě 2.

0: jestli máte v pondělí po ránu chuť na romantiku. Tak jsme vám ji teď dali. 7.23, tady je pondělní ráno na Evropě 2.
1: A dáme vám taky jednoho hrdinu, který zasáhl v Arkansasu, tady v Americe. Představ si, taková velká rušná křižovatka, přechází, respektive přejíždí ji muž na vozíčku. Normálně na přechodu pro chodce. Blikl mu zelený panáček, tak se rozjel na tom vozíčku, ale šlo mu to pomalu. Fakt, jako nebylo to dobrý.
0: Žádná elektřina. Ruční pohon.
1: A pomalý ruční pohon. No a v ten moment, když byl asi v jedné třetině toho přechodu pro chodce, to přišlo, protože z vozu, který tam stál na červené, vystoupil muž, aby mu pomohl, ale byl to muž, který na sobě měl kostým Spidermana.
0: No jo.
1: Vystoupil Spiderman, roztlačil ho na tom přechodu, velmi rychle ho převezl na druhou stranu, v bezpečí ho doručil tam, kam potřeboval, potom Spiderman zpátky nasedl do auta a odjel. Pomohl tomu muži a jel dál.
0: Samozřejmě ho mohl přitáhnout tou pavučinou,
1: no, a to by
0: zhoupnout
1: se,
0: ho.
1: To by se odhalil, že? To by se odhalil. No ale přesně. Prostě Spider-Man žije v Arkansasu. Byl tam spatřen.
0: To je zajímavý.
1: No.
0: Možná, byl v autě, jo?
1: Byl v autě.
0: Tak jestli nejel na tu premiéru.
1: Teďka tento týden bude premiéra,
0: no,
1: že?
0: No, no, no, no,
1: co nám o tom můžeš říct? Ty jsi znalec.
0: Můžu říct, že zítra má Spider-Man z Brusu nový den, tak se jmenuje ten díl, před premiéru u nás v České republice.
1: Tak to jsme první na světě, ne? Hnedka v úterý.
0: No, myslím si, že ne, ale že jsme jako součástí těch prvních, co to uvidí. Mimochodem, vlastně v rámci těch premiér filmových je třeba zajímavý, teď jenom abych vlastně uvedl, o co jde, jo. Avengers Doomsday mají světovou premiéru 18. prosince. My jí máme 17. prosince, protože časový posun, že v Americe to dají až 18., ale my to můžeme mít den dopředu. Takže odpověď na tvoji otázku vlastně je, že teda máme Spidermana dopředu, ale o ten den, no.
1: No to je dobrý.
0: No. A já tam zítra budu, tak já zjistím co a jak a budu vám vyprávět.
1: Přineseš mi podpis toho Spidermana?
0: Jasně.
1: Jo.
0: Jasně. Je náhodou, že se jmenuju Petr a Spider-Man je Peter? Je to náhoda?
1: To jsi ty! Ty jsi Spider-Man!
0: Pojďte, vymeteme spolu pavučiny. Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna. A na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa. I návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na Hotel Frimburg.cz.

0: Ahoj, já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladej.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jakže se jmenuješ?
0: Já jsem soused, vedle toho.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už za 2 dny v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: 7.35, hezké pondělní ráno přeje Evropa 2.
1: Tento týden do českých kin vstupuje film Spider-Man z Brusu Nový den. Exkluzivně s Evropou 2, před chvilkou jsme o tom mluvili díky Ondrovi.
0: Nebudem to říkat anglicky radši, Brand New Day.
1: Z Brusu Nový den tomu říkáme v Čechách.
0: Fakt?
1: No? Ale Brand New Day se mi líbí asi víc, ale...
0: Dobře.
1: Nějak se mi to už vžilo.
0: Dobře.
1: No nic, já chci mluvit o Marvelovce, která by měla znovu Marvel a celé to univerzum nastartovat v prosinci. 18. prosince, respektive u nás v České republice 17. prosince, do kin vstoupí Avengers Doomsday. A vrátí se, to můžeme říct, to není žádný spoiler, všichni hrdinové, tak jak jsme je měli rádi. A i ty, co jsi vlastně neviděl žádný Avengers, podle mě dokážeš vyjmenovat.
0: Viděl jsem jeden díl, jsem viděl.
1: No, jasně. Tak vlastně díky tomu, že jsi viděl ten jeden díl, tak vlastně dokážeš vyjmenovat ty hlavní hrdiny, ty hlavní hvězdy toho univerza, co se tam vrátí. Protože potom se to jako pokoušelo jakž takž někudy natáčet s jinými herci a nefungovalo to. Tak a teď Robert Downey Jr., to je ten, co hrál Ironmana, se vrátí v roli doktora Dooma, Doomsday. A co mu nabídli, aby se vrátil?
0: Peníze.
1: No tak.
0: Hodně peněz.
1: No tak. Peníze, řekneme na závěr, dostal tým bodyguardů, kteří ho chrání od rána do večera. Kam se hne, tam má tým bodyguardů a fakt na něj dávají bacha. Vybral režiséry, kteří mají na starosti Avengers Doomsday, ten film. Vždycky mu pošlou scénář, on si ho přečte a řekne, OK, takhle by to šlo, pošlete ho dál. Tohle to všechno může. Herec má na natáčení vyhrazený vlastní kemp přívěsů, kterýmu se říká Downeyland. A k tomu má speciální star vagon, takovej ten jako svůj, kde má ubytování pro sebe a pro celou svoji rodinu. Všude, kam se hne, má celou svoji rodinu. Postavili mu tam vlastní soukromou posilovnu, má vlastního trenéra, když chce, tak má šéf kuchaře na zavolání, dorazí a uvaří mu, co bude chtít. A navíc má i maséra a fyzioterapeuta, když si řekne, trošku mě bolí záda, pojď. A namasírujou ho. Soukromý tryskáč pro něj a pro celou jeho rodinu na cestování po celém světě. A navíc k tomu ještě pancéřovaný SUVčko, kdyby kamkoliv s rodinou chtěl vyrazit. Dobrý, ne? Docela.
2: A stíhá vůbec natáčet ten film?
1: Jsem tam něco natočí, jasně. No a peníze?
0: No co ty prachy, pojď.
1: No. 80 milionů dolarů.
0: Na den?
1: Ne, na ten film.
0: Celkově. Jak 80 na... milionů. Jo, promiň.
2: Vzhledem k tomu, co jsi vyjmenoval, by to sedělo klidně na den.
1: 80 milionů dolarů.
2: No.
0: No.
1: No tak jestli vyrážíte na raní a makáte za kolik, ať nežerem?
0: 5 kilo na hodinu.
1: Za 5 kilo na hodinu. No tak ať vám to v práci utíká.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: A jdeme se podívat na silnice. Nehodu kamionu s dodávkou vyšetřují na D11 u Sadské na 27. kilometru směrem do Prahy. Teď už je kolona na 40 minut. Pražský okruh stojí směrem na letiště od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A silnice 1/35 je u Litomyšle obousměrně uzavřena. Může za to dopravní nehoda.
1: A za chvilku k tomu Šabuzí a taky Calvin Harris a Reagan Bone Man tady na Evropě 2.
3: Evropa 2. 80. Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna. A na Evropa2.cz teď soutěžíš o 2 noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa. I návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na Hotel Frimburg.cz.
4: 82 a 105,5 FM.
3: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz. Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
5: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
4: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
3: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
6: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradiotalk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
7: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
6: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradiotalk.
8: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
9: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipops, Karol Aquido, Adela Zouharová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
8: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
9: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
10: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
11: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
3: Vyhraj.
12: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete

0: 7:45, k tomu 3 minuty. Tady je pondělní ráno na Evropě 2.
1: Možná, že v tento čas si dáváte kafičko a děláte dobře, protože máme tady nový výzkum, který potvrzuje, že pití kávy je v pořádku.
0: Na začátku můžeme říct, že jestli si dáváte kávu, jste boháči. Já jsem koukal, káva podražila jako blázen.
1: Nekecej.
0: No, ti, co zainvestovali do kávy, jako reálně to nějak můžou zainvestovat, ne, že mají doma pytlík kafe, tak fakt dobrý.
1: My tady máme nové vědecké prohlášení Americké kardiologické asociace.
0: No jo.
1: A ta říká, že pití až 3 šálku kávy denně může být pro většinu dospělých bezpečné a dokonce by mohlo snížit riziko několika závažných zdravotních problémů.
0: Jakých třeba?
1: Dobře, můžu ti jmenovat.
0: No tak to je zásadní.
1: Spojují tady pravidelnou konzumaci kávy s nižším rizikem mrtvice, srdečního selhání a cukrovky druhého typu a zároveň poznamenávají, že účinky kávy na krevní tlak jsou komplexnější.
0: Nevím, jak to vnímáte vy. Já jsem měl dědečka, který pil hodně kávy a vždycky mu říkali, nepij tolik kafe, dostaneš infarkt, anebo mrtvici.
1: No, už to není pravda.
0: A teď pár let později, bum.
1: No, a chci ti říct, my jsme dneska měli jenom jedno kafe. Hurá, jdeme na druhý!
0: Jdeme. Hele, navíc je to drahý.
1: No tak,
0: pojďme si dopřát.
1: No jo. Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal.
2: Evropa 2. Evropa 2. 80. Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: 82 a 105,5 FM.
4: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio.talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
5: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
4: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio.talk.
2: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: 8 hodin minuta k tomu. Posloucháte Evropu 2 a jestli vás zajímá, jaké bude počasí, jak to jezdí a co nového, všechno to ví Lucka.
1: A přeju hezké ráno. Politici dnes budou opět řešit provozní dobu supermarketů během svátků. Vláda projednává návrh opozičních lidovců. Ti chtějí zákaz prodeje v obchodech nad 200 metrů čtverečních rozšířit na všechny státní svátky. Teď v tom podle nich panuje zmatek jak mezi zákazníky, tak i podnikateli. Zákaz prodeje v supermarketech platí o 7 vybraných svátcích. Mléko je někde levnější než voda. Ceny mléka v obchodech dál klesají. Přebytek mléka na evropském trhu podle zemědělců i mlékáren stačil výkupní i prodejní ceny pod náklady na výrobu. Větší podniky ztráty počítají v milionech korun měsíčně. A zprávu z regionu má pro nás Zuzka.
2: V Uherském Hradišti probíhá 52. ročník letní filmové školy. Festival, který potrvá do čtvrtka 30. července, každoročně navštěvují tisíce lidí. Také letos bude divákům k dispozici 7 promítacích sálů. V prodeji jsou akreditace na libovolný počet dní, včetně přenosných balíčků, vstupenek na filmové projekce. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: 220 tisíc lidí, kteří byli evakuováni kvůli rozsáhlým lesním požárům ve Francii, se nebude moci vrátit domů, dokud nebudou požáry zcela pod kontrolou. Zároveň tady vyloučili, že by postižená města dnes čekal běžný pracovní den. Mimo jiné s ohledem na možné zhoršení situace. Zítra tam totiž teploty opět porostou.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehodu kamionu s dodávkou vyšetřují na D11 Usadské na 27. kilometru směrem do Prahy. Teď už je kolona na 40 minut. 20 minut se zdržíte na Pražském okruhu směrem na letiště od Vesce až exitu Ořech. A silnice 1/35 u Litomyšle je stále obousměrně uzavřená, může za to dopravní nehoda.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost, místy nám od rána prší, na Moravě a ve Slezsku čekejte ojediněle také bouřku. K večeru pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty dnes 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28. Zprávy končí. Ráno na Evropě 2 pokračuje s Petrem Hříbalem a Ondrou Urbanem.
4: Krásně nám to utíká, startujeme už třetí společnou hodinku.
0: A já mám pro vás nejzvláštnějšího starostu na světě. Evropa 2.

0: 8 hodin a 10 minut, hezké pondělní ráno vám přeje Evropa 2.
1: Tohle už je Lola Young a já vás za chvilku vezmu k Pittsburghu. Tam je takový městečko, má 30 000 obyvatel a mají novýho starostu a to budete koukat.
0: Je to bourák.
1: To, ježišmarja.
0: Něco udělal.
1: Jo, jo, je to velký.
0: Tak za chvilku. You know

0: 8 hodin 19 minut. Jsme rádi, že nový týden startujete s Evropou 2.
1: Dámy a pánové, cestovka Evropy 2. Pojďme vyrazit do Pensylvánie přes oceán. V okolí Pittsburghu, dalo by se říct, že to je předměstí, je takový městečko Plum. 30 tisíc obyvatel, klid, pohoda, Amerika. No a to městečko angažovalo AI. Že AI bude v rámci úřadu, magistrátu, u nás je to magistrát nebo obecní úřad, oni tomu říkají magistrát nebo obecní úřad asi taky, tak že na ty rutinní věci, aby to nemuseli řešit úředníci, angažovali AI. Že ta to vyřeší, nebo vždycky aspoň odešle toho zájemce o něco s tím dotazem na konkrétní osobu a urychlí to vlastně to odbavování a ušetří to práci úředníků. Tak a teď o víkendu se stalo něco, co nevymyslíte. Prostě tu AI pustili do systému toho městečka. A ona přepsala web, odvolala starostu, AI se jmenovala starostou, zvýšila si plat všem členům toho vedení města, zablokovala přístupové karty, aby nemohli na úřad toho magistrátu a IT oddělení dostalo doživotní rentu.
0: Doživotní rentu,
2: A je to tady, já to říkala, že nás ovládnou.
1: Mně to přijde dobrý.
0: Už je to tady.
1: Mně to přijde dobrý. Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: Většina lidí vaří pořád.
4: Usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklech.cz.

0: 8.32, 30 sekund k tomu, tady je ráno, to pondělí na Evropě 2.
1: Já jsem byl o víkendu v Brně doma a dovezl jsem zajímavou statistiku. Představte si, na Jižní Moravě loni ubylo sňatků a přibylo rozvodů.
0: Ne, už i na Moravě.
1: Už i na Moravě.
0: Ne.
1: Počet svadeb klesl o více než 100 na 4942. Naopak asi o 0,6% se loni zvýšil počet rozvodů, bylo jich 2302.
0: Máš tam v tom článku nějaký vysvětlení, proč se lidi víc rozvádí, než se berou?
1: Nemám.
0: Nemáš.
1: Mám jinou zajímavost.
0: No, ne, mě napadla teorie jenom.
1: No.
0: Že se prý neurodily meruňky, slivky tak nějak, a jakože není meruňkovice, není slivovice, víš, že jsou lidi víc střízliví, tak se víc rozvádí.
1: Může být. Ale mám tady dvě jiné zajímavosti. Aha. První se týká svadeb. Představte si, nejstaršímu ženichovi v minulém roce bylo 88 let a nevěstě 81 roku. To mi přijde moc hezký, že i v tomhletom věku ještě máš chuť říct si ano. Stvrdit, mít ten štempel. Na to,
0: dáš ty umělý zuby.
1: No.
0: Ano.
1: A druhá statistika se týká rozvodů. Jedno manželství skončilo po 70 letech. Já si říkám, ty brďo, co se musí stát, aby ses po 70 letech rozvedl? Co jako? Co si mohli udělat?
0: Ale pojďme se vrátit k tomu, co jsem říkal. Není slivka, není meruňkovice. I po 70 letech to může rozvrátit manželství.
1: Myslíš, že to je ten hlavní důvod? To mě nenapadlo.
0: No vlastně vystřízlivěli, jak žena, tak muž.
1: Po 70 letech.
0: No a řekli, ty, ale tak tohle ne.
2: Kde to stojí?
1: A jak to jezdí nejenom v Brně, nám řekne Lucka.
3: Moc to nejezdí. Hodinu. No, hodinu budete v koloně na D11 u Saské na 27. kilometru směrem do Prahy. Srazila se tady dodávka s kamionem. Poslední volný sjezd před kolonou je na 39. kilometru. A půl hodiny se zdržíte na D8 směrem na Prahu mezi 40. a 36. kilometrem kvůli dopravnímu omezení.
0: A pozor, nebyla D1?
3: Ta jednička je taková standardní, ale můžu říct, že i u Brna jsou kolony.
0: To se mi líbí. Jednička je standardní, to už ani neříkáme. Evropa 2.

0: Jaký zafusaný
1: můžete mi telefon? 8.49, Evropa 2 a ve studiu už promluvil Koťák.
2: To byl úvod, je to tady nějaký zafusaný, tak díky.
0: Takže dobré ráno.
2: My jsme tady 3 hodiny vysílali a je to jaký to je, no prostě.
0: Vy jste tady museli zaflusat všechny ty mikrofony, kluci, jako by vám nestačily dva.
3: Ale počkej. Tak si vezme ty smradlavý sluchátka na
0: uši. No je to.
2: Ale mám tady pro tebe gel, je to teda původně na roušky, ale když si to nastříkáš na mikrofon, bude to v pohodě.
0: Pojď mi to.
2: No počkej, házím, chytej. Tak.
0: Tak.
2: No,
0: jdeme na to.
2: Počkej.
0: Cáky, cák. No. A je to dobrý, hele, je to dobrý. Zachráněno.
1: Takže po deváté, Koťák v našem vysílání bez Ivanky. Kde je Ivanka?
0: Musel jsem Ivanu prosím tě poslat do Itálie, aby si už trochu vorazila, už to s ní bylo takový, no, jak to říct, no, náročný. No,
1: rozumím tomu.
2: Dobře, takže dezinfikované sterilní vysílání.
0: Naprosto, bezpohlavní sterilní vysílání.
2: Po devátý a my zase v 6 večer.
1: My máme večer druhou šichtu.
0: Máte dvoják.
1: Máme dvojáče, kamaráde.
0: Kole, respekt vám, hoši, respekt vám.
2: Děkujeme. Evropa 2, Evropa 2, Ondra Urban a Petr Hříbal.
4: Evropa 2. 80. Usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2 a 2 minuty po 9. hodině. Už je tady Lucka a zprávy, pojďme na ně.
1: Dobré dopoledne, hasiči zasahují v kempu Buňko v obci Břehy na Pardubicku. Požár tam zasáhl tuje, strom, 2 karavany a 1 obytnou budovu. Hasičům už se ho ale podařilo zlikvidovat. Nyní rozebírají střechu objektu. Už 12. srpna zažijeme mimořádnou astronomickou podívanou. Česko čeká výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak bude možné pozorovat meteory. Roj bude mít ideální pozorovací podmínky, protože měsíc bude krátce ponovu a nebude svým svitem rušit noční oblohu. Stejná situace se znovu ve světě odehraje až v roce 2045, ale v USA. Teď už má slovo Zuzka.
2: Budoucnost porodnického oddělení v nemocnici CHEB by mohla ovlivnit celostátní koncepce gynekologicko-porodnické péče. Na nové koncepci v současné době pracuje Ministerstvo zdravotnictví. Podle šéfa rezortu Adama Vojtěcha by koncepce měla být hotová ještě letos. Na základě nových dat by se pak měla optimalizovat síť gynekologicko-porodnických oddělení. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Policie v Berlíně večer zastřelila muže, který je podezřelý ze sobotního útoku na pochod hrdosti. Pohyboval se v zahrádkářské kolonii v Berlíně a na policisty útočil bodnou zbraní. Jeho útok v centru německé metropole si v sobotu večer vyžádal 1 oběť na životě a 29 zraněných. Podezřelým je 21-letý muž. Jeho útok je podle všeho islámským terorismem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Hodinu budete v koloně na D11 u Sacké na 27. kilometru směrem do Prahy se srazil kamion s dodávkou. Poslední volný sjezd před kolonou je na 29. kilometru. A půl hodiny se zdržíte na D8 směrem na Prahu mezi 40. a 36. kilometrem kvůli dopravnímu omezení a 20 minut budete popojíždět na Pražském okruhu směrem na letiště od Vesce až k exitu Ořech.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Čeká nás většinou proměnlivá oblačnost, místy od rána prší, na Moravě a ve Slezsku čekejte ojediněle také bouřku. K večeru pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 20 až 25, na jižní Moravě až 28 stupňů. Tolik zprávy, teď už maximum muziky a koťák.
0: Tak tedy ještě jednou, krásné ráno, dobré dopoledne, já tady pro vás budu mít soutěž se Spider-Manem. Nový díl jde do kin tento čtvrtek, buďte s námi. Evropa 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 9 hodin a 18 minut k tomu a tento týden bude ve znamení filmové premiéry nikoli v Odyssey, ale dalšího Spidermana, ve kterém se opět představí Tom Holland. Otázkou je, jestli tohleto nebude pro Toma, řekněme, poslední Spiderman v jeho kariéře a potom už se možná bude vybírat nějaký jeho nástupce. Vypadá to, že herec, který naprosto okouzlil celou filmovou obec s adolescenta, by teoreticky mohl být podle Toma Hollanda jeho vlastním jakoby návrhem na pokračování adepta v rámci Spidermana. Jinak je Spiderman jako naprosto brutální spektákl. Já si velmi užívám to sledování těch filmových premiér, která Tom Holland, pochopitelně i jeho snoubenka nebo manželka v tuto chvíli Zendaya, objíždí velice originální filmové premiéry. Teďka se mu shodou okolností den zpátky stalo, že šel po červeném koberci, přiběhne za ním super malá roztomilá holčička a říká mu, hele Tome, mohl by ses na chvilku zastavit, já bych ti chtěla něco ukázat. Najednou někde prostě 10 metrů nad nima chlapík s kytarou a rozjíždí takový jakoby kytarou riff na single, který určitě znáte i z éteru Evropy 2, David Guetta Titanium na featu se Sio, a postupně tam přicházejí další malí děti, každý to jedno dítě umí buď to jako zpívat, nebo hrát na kytaru, nebo hrát na bicí, a nakonec tam takhle společně Tomovi před tou filmovou premiérou zaspívá, jenom myslím si, že moc zdařilé, velmi, velmi zdařilé. A zdařilá bude i soutěž, kterou pro vás máme tento týden, konkrétně já v těchto dvou hodinách vám rozdám ceny a pochopitelně taky lístky do kina na snímek na nového Spidermana, který startuje už tento čtvrtek. Takže za chviličku vám dám soutěžní zadání, stačí jenom poslouchat Evropu 2.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád, i večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, ale na volka tří Spider.
4: Faded. Jo, faded, faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky vás a užijte si to.
1: Náš výkup je teď.
6: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
7: Totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: To je.
9: Dobravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
12: Falcon uvádí.
13: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
12: Spider-Man z Brusu nový den. V kinech již od 29. července.
14: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
15: Je, prázdninová mateří douška se třpetivými tetovačkami je konečně tu.
16: Ucháš? Teda. A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
15: Skvělé, já chci ale vyhrát ten paddleboard.
16: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
17: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice. Evropa.
18: oba dvě.

Cameron Féteru Evropy 2 máme 9 hodin 29 minut k tomu. 27. července a svátek má Věroslav. Jak už mi tady Lucka radí, zkráceně by to bylo asi Věru. Takže Věru, hoši, všechno nejvíc nej. Fate Magazine, Maximum muziky.

0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale když jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jakže se jmenuje?
0: Já jsem soused, jeden tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už za dva dny v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Tohleto je tedy Swims, maximum muziky Evropy 2, a pokud máte tohoto sympatiáka rádi, protože on má Českou republiku velmi rád, tak 20. března příštího roku tedy Swims bude vyprodávat pražskou O2 arénu a já vám můžu naznačit, že když budete poslouchat Evropu 2, že to pro vás bude znamenat něco výhodného. Stejně tak, jako poslouchat následující hodinku a půl, protože já tady mám pro vás soutěž s novým Spider-Manem. Pokud si pamatujete ten předchozí díl, tak víte, že Peter Parker musel udělat takový rozhodnutí, aby vymazal paměť lidem kolem sebe, aby je ochránil, protože to je Spider-Man. Mimochodem, vždycky mě fascinovalo, říkám si, Spider-Man je opravdu skvělá superhrdinská postava, která je z mýho pohledu ale funkční pouze v New Yorku. Dokážete si představit, jak by byl smutný Spider-Man, kdyby musel prostě makat a chytat zločince třeba v Praze? Tady nemáme vůbec žádný ty mrakodrapy a nic. No nevadí, každopádně. Spider-Man zůstává v New Yorku, což je pro nás dobrá zpráva, a uplynuly 4 roky a Peter je nyní dospělý muž, který žije zcela osamoceně, protože se dobrovolně vymazal ze životu a vzpomínek svých blízkých, bojuje proti zločinu v New Yorku, který už nezná jeho jméno a zcela se věnuje ochraně svého města. Takže Spider-Man na plný úvazek, no a Evropa 2 tady pro vás má velice zajímavé ceny. Takže bude to pop postavička Spider-Mana, přívěšek na tašku, taky obal na laptop, bavlněná taška přes rameno, nabíječka na telefon, pero, lahev, odznak, penál, zápisník a kniha Marvel, návrat ke kořenům a 4 vouchery do sítě Multikin Cinestar a taky 4 vouchery na popcorn do sítě Multikin Superstar. Takže přátelé, když mi zavoláte v moment, kdy uslyšíte z éteru tento single... A trefíte to jako třetí, tohle byly pochopitelně Lost Frequencies, tak to pro vás bude znamenat ceny, které jsem před chviličkou vyjmenoval. Takže vychytávejte soutěžní signál, ani nenaznačuju, jestli bude v této nebo v té následující hodině, ale když uslyšíte Lost Frequencies a single Rise, volejte 257 400 888.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Nová muzika. Atmo Music a Sebastian. Európa 2. Maximum nový muziky. Európa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
2: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
4: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipops, Karol Aquino, Adela Zouhrová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
3: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
4: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: Nepletete se, Lost Frequencies a Evropa 2, to byl soutěžní signál, který někomu z vás vynese pořádnou porci merchandisingu a věcí, které jsou spojené s dalším pokračováním Spidermana, který míří do českých kin. No a Evropa 2 a Falcon vás na tento snímek srdečně zvou. Opět Tom Holland, Zendaya, skvělá zápletka. No a z toho, co tady pro vás mám připraveno, tak Spider-Man Brand New Day, nebo z Brusu Nový den, postavička pop, přívěšek na tašku, obal na laptop, bavlněná taška přes rameno, nabíječka na telefon, pero, lahev, odznak, penál, zápisník, kniha Marvel, návrat ke kořenům, 4 vouchery do sítě Multikin Cinestar a 4 vouchery na popcorn do sítě Multikin Cinestar. Takže vy a 3 vaši parťáci vyrazíte do kina. Otázka je velmi jednoduchá. Kdo se dovolal jako třetí na 257-400-888? Haló?
1: Haló? Slyšíme se?
0: Haló, tady Koťa. Kdo je na druhé straně?
1: Lucka.
0: Luci, odkud jsi se dovolala?
1: No, momentálně jsme na cestě do Olomouce, takže z auta.
0: Tak zdravíme na Moravu. Musím se zeptat, jaký máš vztah ke Spider-Manovi těch dílů? Pochopitelně už je celá řada. Měli jsme Tobyho Maguirea, máme teďka Toma Hollanda, mezi tím jsme měli ještě jednoho herce, toho se teďka nevybavím, Andrew Garfielda. Tak který je tvůj oblíbený?
1: Tak Tom.
0: Je to Tom Holland, naprosto se nedivím. Tak každopádně, Luci, vteřinku, já si tady jenom připravím takovou jednu důležitou věc. My tomu říkáme fanfára a protože pro tebe nemám soutěžní otázku, tak ti můžu říct, vyhrála jsi! Emoce, takhle to máme na Evropě 2. Rádi, koho vezmeš sebou?
1: Rodinu, tak kterou tady mám sebou v autě.
0: Tak já vám tiše závidím. No tak super, tak super. Tak pozdravím rodinku, pozdravím celou Olomouc, kam míříte. Vydrž mi ještě chvilku na telefonu, vyplníme si ty nacionály, abychom ti mohli poslat ty skvělé ceny. No a za chviličku posíláme taky skvělou Evu Farnou.
2: Evropa 2. 80 prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
4: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipop, Karol a Kvído, Adela Zouhrová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
3: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
4: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
2: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
6: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuju.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2. Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna. A na Europa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa. I návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Europa2.cz. Relax na Hotel Frimburg.cz. Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
8: Jaký je arabský výraz pro zlost s bodnutí hmyzem?
2: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
8: Muhammad Komar na zpát.
2: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
9: Tak to je všechno. Dobrý to bylo.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Quavo a Lenny Kravitz uzavírají 9. hodinu na Evropě 2. Pokračuje Lucka Hněvkovská, která přináší zprávy v 10 hodin.
1: Pěkné dopoledne. Policie dnes ráno přijala oznámení o hromadné výhrušce uložením nástražného výbušného systému v budovách po celém Česku. Jde o zhruba 400 adresátů, mezi které patří úřady nebo obchodní centra. Policie postupně objekty kontroluje za běžného provozu. Podle dosavadních informací hodnotí závažnost výhrušky jako nízkou. Do Česka míří další vlna veder. Dnes bude ještě pod mrakem a místy zaprší a zabouří. Zítra už ale bude slunečno a teploty začnou stoupat k tropické třicíce. A od středy půjdou teploty nad 30. Největší horko nás čeká zřejmě před víkendem, kdy naměříme téměř 40 stupňů. A před sebou máme taky velmi teplé a dusné noci. A jdeme do regionu.
2: Zdravotnické obory by chtěla Technická univerzita v Liberci soustředit do jedné budovy, a to včetně připravovaného simulačního centra urgentní medicíny, které bude sloužit studentům, záchranné službě i krajské nemocnici Liberec. Původně mělo být centrum v budově E2, jejíž stavbu v kampusu slavnostně zahájili. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Vláda se chystá umožnit registraci vozidel bez návštěvy úřadů. Projedná to na posledním zasedání před vládními prázdninami. Novela umožní také doručování registračních značek a osvědčení o registraci do výdejních boxů.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Půl hodiny se zdržíte na D8 směrem na Prahu mezi 44. a 29. kilometrem kvůli dopravnímu omezení. 15 minut budete v koloně na D11 na 16. kilometru směrem na Prahu a 20 minut budete popojíždět na Pražském okruhu směrem na letiště od Vesce až k exitu Ořech.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost, místy nám od rána prší, na Moravě a ve Slezsku čekejte ojediněle také bouřku. K večeru pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až na 28. Tolik zprávy, pokračuje Maximum muziky a Koťák.
0: No a my otevřeme dnešní playlist mezi 9. a 10. hodinou singlem Starlight. Bude pokračovat taky Youngblood, Eva Farná, Mirai nebo Post Malone. Evropa 2.

0: Pojďme si říct, že dovolené a obecně cestování je vlastně jakoby fajn, ale do doby, dokud nebudou vynalezeny jako teleporty, tak to vždycky bude trošku komplikovaný, když musíte cestovat někam hodně daleko. Představte si, že byste se chtěli dostat třeba do Austrálie, to musíte jeden přesun, druhý přesun, potom vám třeba uletí navazující letadlo, jakože nic moc. Takže přímý spoj je něco naprosto ideálního. Řekl bych doslova legendární australská letecká společnost, která se jmenuje Qantas, momentálně testuje speciálně upravený Airbus A350-1000ULR, který nedávno úspěšně přeletěl z francouzského Toulouse do australského Melbourne na jeden zátah, ale přátelé, 19 hodin v letadle. Jako, jasně, je to přímý let, dá se říct, je to přímý let, ale trvá to 19 hodin. Já si pamatuju, že jsem takhle jednou taky si objednal jako přímák, letěl jsem Dreamlinerem, tak jsem si říkal, ježišmarja, super, to je moje oblíbený letadlo, doběh jsem na to letiště úplně jako první. Co si myslíte si, že se mně stalo? Ano, s mým štěstím mě dali úplně dozadu toho letadla, na tu prostřední trojsedačku, která po stranách nemá okýnka. A víte, proč nemá po stranách okýnka? Protože po stranách jsou záchody. A přátelé, na takovém 12-hodinovém letu si na ten záchod dojde, no, v podstatě celé letadlo, že?
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe.
5: Jak to?
4: Jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
6: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata. Takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Raději už tam budem?
9: Přestaň! Štěl mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře.
8: Mňam.
10: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
2: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

0: Pondělní Evropa 2 hraje na maximum, od mikrofonu vás zdraví Koťák. Mám tady jeden takovej životní příběh. Možná se v tom taky uvidíte, možná jste někdy usilovali o nějakou naprosto jako zásadní pracovní pozici nebo nějakou přelomovou roli, pokud jste herci, tak poslyšte příběh Ryana Hursta. Ryan Hurst je chlapík takového skandinávského typu, je to kus chlapa, nosí prostě pořádný vousy, hrál třeba v seriálu Zákon gengu, kam se totálně hodil, a tenhle ten chlapík, přátelé, ve svých 50 letech čekal dlouho na nějakou opravdu zásadní filmovou roli, která by ho prostě pinkla a postarala se o něj na zbytek věku. No a Ryan Hurst vyhrál casting na seriál, který momentálně natáčí MGM a Amazon, a je to God of War. Pokud znáte God of War, tak je to herní předloha, která je od Sony, je super populární, tohleto je jedna z mých oblíbených videoher, já jsem jí dohrál a tam je hlavní postava Kratos, je to takový jako plešatej, vousatej, brutálně namakaný polobůh. No a tuhletu ikonickou roli on normálně vykástoval a teďka si představte, co se mu nestalo. On pro tu roli musel nabrat 18 kilo svalů, jste uprostřed natáčení a při natáčení jedný z trochu jakoby nebezpečnějších scén si Ryan Harris normálně utrhl biceps. A kdo ví, tak ví, že s utrženým bicepsem ta rekonvalescence je skoro až na, koukám tady, 12 měsíců, neuvěřitelný. No a díky tomuto nepříjemnému zranění bude pravděpodobně Ryan Hurst v roli Kratose v seriálu God of War přeobsazen a tím pádem jako dostaneme nového Kratosenu. Tak velice jako smutný příběh, uvidíme, jestli se to ještě nějak nezvrátí, ale vypadá to, že natáčení se teďka pozastavilo, pokračovat by mělo zase v srpnu, ale už s přeobsazeným hlavním hercem. Jsme Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: 27. července má svátek Věroslav. Od mikrofonu stále ještě zdraví Koťáka. Za 10 minut předáváme vysílání do rukou, do schopných rukou Jindry Ekla.
1: Dobrý den, velmi schopných rukou.
0: Nazdar, ty do šťáku jeden. Tak jaká, dlouho jsme se neviděli.
1: No ty jsme řešili tady samozřejmě, že?
0: Ty jsi byl na Pitbullovi včera.
1: No, tak byl jsem tam hlavně kvůli svý partnerce, pači, ona to chtěla jako vyvidět, že jo? A slyšet teda.
0: Ona má ráda plešaté muže.
1: No, neřekl bych. Jako u mě by to byla i výhoda časem, že je měla ráda plešatý, ale jako taky jsme žasli, víš, jsme tam viděli ty tribuny, těch prostě hromady lidí v obleči, těch měli udělaný ty čepice, jako tu plešku, že jo?
0: Jasně.
1: A řekneš si, jo,
0: Já si tak říkám, Indro, že ten Pitbull, pravděpodobně tenhle ten koncert, asi musel přidat nějak jako nečekaně, protože on byl v O2 aréně.
1: Ano, ano.
0: Tam dorazila obrovská spousta jeho fanoušků s těma čepicema, jakoby s tou pleškou.
1: No.
0: A chvilku na to, po tomhle tom super úspěchu v té O2 aréně, mám pocit, že asi, nevím, jestli to bylo naplánovaný, ale spíš bych řekl, že ne. A že najednou v Letňanech a tam se vejde Ježišmarja.
1: No, ale zase se mi jako nezdálo, že by tam byl nějaký jako obří bambilion lidí, víš, jako, ale pozor,
0: tak ono na
1: v listopadu přijede zase.
0: Ne.
1: Jo,
0: až takhle nás má rád.
1: No, já právě nejsi, on nás, nebo my jeho.
0: My jeho taky určitě.
1: Ale, a teď samozřejmě, že jo, prostě ta muzika je hodně specifická, co si budeme povědat, že jo. Takže vlastně to bylo, že jsem si říkal, jo, i takhle se dají vydělávat super peníze. Prostě.
0: Teďka jsem si dokonce vybavil, že on nám ty peníze i vrací, protože pokud se nemýlím, tak on zainvestoval do nějakého československého startupu s nějakou sodovkou nebo něco takového.
1: Ano.
0: Takže je to ruka ruku.
1: Velmi, to vůbec nevím, a já myslím, že to byli Slováci, no.
0: Slováci, dobře.
1: A jestli se někde, podle mě se zapřesnil se. Potkali, víš, na tom, na nějakém festiáku, teď přišel pár, zamilovaný do něj, on úplně, no a jasně, že už víme, jak to celý dopadlo a na konci investoval teda.
0: No a zbytek vyprávění ve vysílání Jindry Ekla mezi 11. až 15. hodinou.
1: No, já mám dvoják dneska, to vůbec...
0: Počkej, Jindro, ještě jednou.
1: Není co závidět.
0: Ne, ještě jednou řekni. Já mám dneska dvoják.
1: Jo, já mám dneska dvoják, to je super.
2: Evropa 2. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 98.2 a 105.5 FM. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Maybe

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 11 hodin odbíjí, pojďme na aktuální zprávy s Lucou na Evropě 2.
1: Dobré dopoledne. Policie kvůli hromadné výhrušce bombou prohledává i budovu Ministerstva životního prostředí. Zaměstnanci ráno opustili budovu a pracují z domova. Výhrušku podle policie dostalo 400 budov po celé republice. Mezi nimi jsou úřady, obchodní centra i další objekty. Policisté provádějí kontroly většinou za běžného provozu. Podle dosavadních informací hodnotí závažnost hrozby jako nízkou. Politici dnes budou opět řešit provozní dobu supermarketu během svátků. Vláda projednává návrh opozičních lidovců. Ti chtějí zákaz prodeje v obchodech na 200 metrů čtverečních rozšířit na všechny státní svátky. Teď v tom podle nich panuje zmatek jak mezi zákazníky, tak i podnikateli. Zákaz prodeje v supermarketech platí o 7 vybraných svátcích. A zprávu z regionu má pro nás Zuzka.
2: Novou základnu dostala po letech v nevyhovujících podmínkách zdravotnická záchranná služba v Jablonci nad Nisou. Stavba stála Liberecký kraj 86 milionů korun. Pozemek poskytlo bezplatně město Jablonec a na projekt získal kraj 76 milionů z evropských fondů. Její součástí bude ještě záložní operační středisko za 47 milionů. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: 220 tisíc lidí, kteří byli evakuováni kvůli rozsáhlým lesním požárům ve Francii, se nebude moci vrátit domů, dokud nebudou požáry zcela pod kontrolou. Zároveň tady vyloučili, že by postižená města dnes čekal běžný pracovní den. Mimo jiné i s ohledem na možné zhoršení situace. Zítra tam totiž teploty opět porostou.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Půl hodiny se zdržíte na D8 směrem na Prahu mezi 44. a 29. kilometrem kvůli dopravnímu omezení. 15 minut budete v koloně na D11 na 16. kilometru směrem na Prahu a 20 minut budete popojíždět na Pražském okruhu směrem na letiště od Vesce až k exitu Ořech.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska zůstane většinou proměnlivá oblačnost, místy zaprší, na Moravě a ve Slezsku čekejte ojediněle také bouřku. K večeru pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se dostanou na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměří až 28. Tolik zprávy, teď už maximum muziky a Jindra Ekl.
0: Tak máme po zprávách, čili všechny tedy svátky budou jakože zavřeno teda. Pochopil jsem to správně, Luco, ne? Že všechny svátky budou...
1: Chtějí to.
0: Aby se to jakoby teda nepletlo, tak bude zavřeno teda. To je dobře, zavřete to všechno. I o víkendu, jak v Rakousku třeba, víš, normálně.
1: No jasně, i v Německu to tak
0: i v Německu, nej. Prostě.
1: Ale tak proč bychom se nemohli jeden den odpočinout?
0: Jako proč bychom?
1: Všichni.
0: No, to je otázka, která, to je velká otázka. Proč bychom se nemohli odpočinout? Na to za chvíli odpovíme.

0: Evropu 2. U nás máme skutečně hezký den. Horší to už mají samozřejmě ve Francii nebo ve Španělsku. Tam už tedy jednou je vytrestali, a nejen teda je, i nás, jo. Ta první veliká červnová vlna veder, před kterou se teda všichni obávají v rámci tohohle týdne, kdy tedy ve čtvrtek to má nějakým způsobem prý kulminovat. Vypadal i, že i víkend bude extratropický, ale zaplať pámu, naštěstí se to nějak tedy láme, ta předpověď. No, nicméně Španělsko, Francie horší tedy, než to bylo ještě před víkendem, dokonce se zvažuje evakuace Bordeaux, což je teda hustý. Kvůli těm požárům už vykladili i hotely okolo letiště a tak dále. No, jako nelehce se na to kouká. Ještě jedna věc, která mě zaujala, docela to se mnou tak jako hnulo, když jsem to viděl na těch sociálních sítích v rámci jakoby toho, jak to kolem sebe vidíme. A bylo tam vlastně, byl tam jako takový nepěkný záběr právě těch požárů a bylo tam něco ve smyslu. Pokračuje to tak, že nejdřív prostě koukáte na projevy změny klimatu na telefonu a oni se budou tak vlastně zásadně měnit, až vlastně budete vy ten, kdo na ten telefon budete zaznamenávat tenhle ten proces. Tak jsem si jako říkal, no, to samozřejmě s tím se nedá, než nesouhlasit vzhledem k tomu trendu, který alespoň teda tohle léto docela je dost zásadní, viditelný a řeklo by se klidně už i nespochybnitelný. No, buďme rádi za tím, že jsme tam, kde jsme. I s tím naším suchem.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
4: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
3: Smutný, co? Něco vám poradím.
4: Nádobí Fabíny.
3: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
4: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Zpátky k muzice.

0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladej.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jakže se jmenuje?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už za dva dny v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Kdybyste jeli třeba do Afriky na safari, tak určitě uvidíte hromadu věcí. Je to určitě velký parádní zážitek. Můj kolega z repatelieru Randy takhle právě byl, vyprávěl mi ty různý zážitky, je to neuvěřitelný, jako i v rámci teda toho, že teda jede ta parta těch turistů v tom uzavřeném džípu a teď kolem ty zvířata, že jo, některý samozřejmě cítí třeba nějaký jídlo a podobně, možná samotný ty turisty, nevím, tak se jdou k tomu autu podívat třeba blíž, i se o to jako ty zvířata opírají a tak dále. To jsou věci a třeba i videa, kterých jsme viděli skutečně desítky, stovky, že? Ale pak je ještě jedna možnost, která se může stát. A je už mnohem horší zachytit tedy na kameru. Na bezpečnostní kameru ještě lepší, jo, protože to se přece teďkon stalo. Viděl jsem neuvěřitelný záběr právě toho, jak v té loďi, kde prostě třeba spíte v Africe, to je většinou nějaký takový ten srub, že většinou bývá právě otevřený, ta hlavní část, jo, bývá jako otevřená a jak je ten jakože v uvozovkách lobby bar, to co známe třeba z hotelu, tak to bývá jako otevřený a tak dále. Většinou tam jakoby zvířata úplně se nedostanou, jo, protože třeba ten areál je oplocený a tak dále. Nicméně vždycky, že jo, výjimka potvrzuje pravidlo a tak normálně existuje na sociálních sítích video. Není to AI, podotýkám, jo, je to skutečně real, jako věc, která se stala. Jak prostě týpek sedí na sedačce, taková sofa. On normálně čumí do mobilu, zaplať pámu za to. Jo, možná ten mobil a to scrollování mu zachránilo život, že on kouká do toho mobilu a normálně vidíte a před ním a jeho takhle jakoby zepředu vlastně tedy dává ta kamera, jo, ta security kamera, prostě ten screen jako kouká na ně. Dobrý. A za ním najednou vidíte, jak úplně v pohodě přichází prostě lev, který se tak jako rozhlídne po té loďi, řekne si jo, vpravo, vlevo, dobrý. Frajer ho nějak nezajímal, tak ještě se tam na chviličku sepnul za ním. Pán si vesele scrolloval dál a lev se za chviličku otočil a odpochodoval pryč. No, pak tam ten pán seděl nějakou ještě dobu, pak se zvednul, šel na pokoj, dal si pivo a usnul. Takže vlastně on vůbec nevěděl, jo, jak moc blízko to safari bylo. A teď jsem si říkal, i samozřejmě i ten lev, že jako mohl vidět tu technologii, řekl si, ten ale si pálí nějaký divný světla furt do očí, každých 5 vteřin jiný, toho nechám bej, tady nějaký divnej.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 12 hodin odbylo. Kluce má pro vás aktuální zprávy a informace, pojďme na ně.
1: Hezké poledne. 4 měsíce trvající kontrolní akce inspektorů České obchodní inspekce a policistů odhalila v tržnici v Hatích na Znojemsku přes 7 tisíc padělků. A to v hodnotě originálního zboží přes 41 milionů korun. Šlo zejména o oblečení, obuv nebo například kabelky. Policie dnes ráno přijala oznámení o hromadné výhrušce uložení nástražného výbušného systému v budovách po celém Česku. Jde o zhruba 400 adresátů, mezi které patří úřady nebo obchodní centra. Policie postupně objekty kontroluje za běžného provozu. Podle dosavadních informací hodnotí závažnost výhrušky jako nízkou. Teď už Zuzka.
2: Novou základnu dostala po letech v nevyhovujících podmínkách zdravotnická záchranná služba v Jablonci nad Nisou. Stavba stála Liberecký kraj 86 milionů korun. Pozemek poskytlo bezplatně město Jablonec a na projekt získal kraj 76 milionů z evropských fondů. Její součástí bude ještě záložní operační středisko za 47 milionů. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Italské Benátky letos vybrali na vstupném do ostrovní části města na 5 milionů euro, tedy asi 122 milionů korun. Poplatek má regulovat jednodenní návštěvě do historické části Benátek ve dnech, kdy se čeká největší vytížení. Poplatek například neplatí návštěvníci, kteří v Benátkách spí v hotelech.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Půl hodiny se zdržíte na D8 směrem na Prahu mezi 44. a 29. kilometrem kvůli dopravnímu omezení. A pozor na nehodu na D3 směrem na České Budějovice. Na 156. kilometru skončilo auto mimo vozovku. Kolem se zpomaluje.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Máme většinou proměnlivou oblačnost, má tak být i odpoledne, místy zaprší, na Moravě a ve Slezsku čekejte ojediněle také bouřku. K večeru pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až na 28. Tolik zprávy, teď už opět maximum muziky a Jindra Ekl.
0: Tak a máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky, mám toho pro vás ještě hromadu, jsem tu dneska vlastně až do 3, takže zábavy bude celkem dost, nebo zábavy, nechci jako předjímat zase, jo, ale uvidíte sami. Tak hezký den, Evropa 2.

0: v roku 2. No a máme tu takové jedno téma, které se týká konkrétně té plastiky, která spadla u Barrandovského mostu. Jestli jezdíte třeba někdy do Prahy, nebo jste zrovna třeba Pražáci, tak víte, že tam byla taková tedy věc, která samozřejmě měla dva tábory, fanoušků a antifanoušků. Někteří tvrdili, že to je hnusný, někteří tvrdili, že třeba jim to je úplně jedno. Dokonce údajně Praha tam chtěla dát nějaký billboard a to. A teď se jakoby rozhořívá trošku lehký konflikt, nebo ne konflikt, ale jsou tedy argumenty z dvou stran. Ta plastika samozřejmě spadla, rozlomila se. Ta plastika se jmenovala rovnováha mimo jiné, jo? Takže evidentně ztratila rovnováhu. Ještě je tam, zaplať pámu, nejel nikdo na kole nebo takhle, protože ten pád tý betonový vlastně plastiky, nic extra, jo? Kdyby tam člověk jako projížděl zrovna. No, nicméně teď jde o to, že vlastně ten pan sochař Josef Klimeš, který tu věc má na starost, tak jeho vlastně vnučka tedy, jo, Ludmila Sedlák-Možížová, tak v rozhovoru pro Seznam Zprávy popisuje vlastně několikaletý jednání rodiny s městem, ten přístup města k tomu dílu a tak dále. A vlastně jakoby tvrdila, že Praha tu to dílo vlastně zanedbávala, jo, a proto tedy spadlo. No. Tak uvidíme samozřejmě, jaký bude další vývoj, který se bude týkat tohohle díla. Mimo jiné, jedna z těch cest je i jako obnovit ho, jo? Udělat znovu tuhle tu betonovou věc, která natolik rozdělovala názorově ty dva tábory. No, teď samozřejmě to bude jeden házet na druhý. No, bude to ještě zajímavý. Možná vlastně ta plastika má teď, zažívá tu největší slávu možná, kterou kdy zažila, až potom, co spadla. Tak to samozřejmě bývá mnohdy i třeba v životech různých umělců a tak dále.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Volt máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Falcon uvádí.
12: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
11: Spider-Man z Brusu Nový den. V kinech již od 29. července.
13: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
14: Je, prázdninová mateřidouška se třpetivými tetovačkami je konečně tu.
15: Ukáž. Teda. A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
14: Skvělé, já chci ale vyhrát ten pedalboard.
15: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
14: Nadupaná červencová mateřidouška právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: den, posloucháte Evropu 2. Teď jsme se tady s kolegy bavili o tom, jak samozřejmě krásně je na jezerech, třeba ve Slovensku, Rakousku a podobně. I Německo samozřejmě má svoje krásné jezera. My taky, jo. Na jednu stranu třeba na Šumově je to super, akorát se v tom nedá koupat. V tom mají ty Rakušani a Němci a i třeba Italové samozřejmě obrovskou výhodu, že se tam koupat můžou. Jasně, pak mají výhodu to, že nemají jakoby to bahno jako my v rámci těch různých přehrad, řek a tak dále a mají ten kámen, že, který dělá tu vodu prostě azurovou, že jo. Takový atrze třeba v Rakousku, to skutečně se tomu říká, ne, že evropský Maledivy a podobně. Jo, nádhera. Na druhou stranu musím teda se tak nějak jakoby podělit o svoji osobní zkušenost, kterou teď jsem měl o víkendu, když jsem se jel podívat na motorce k Berounce, jo. Konkrétně, jak tam máte ty skryje a další ty obce. Opravdu nádhera v rámci jako výhledu a pohledu na to údolí řeky Berounky. Nicméně jsem tam zažil takový National Geographic moment, totálně. Stojím prostě po kolena v řece, sleduju tam ten život, prostě kolik jako ryb a takhle tam je, jak ta voda je čistá. A řekl jsem si, ty bláho, to je nádherný, jo? Člověk jako nikdy zanevře, že, na to, co má prostě jako pod nosem. A najednou koukám, tak 2-3 metry kolem mě proplouvá v té řece pod vodou had. Že jo, na první dobrou by člověk měl ten instinkt okamžitě opustit prostor. Ale já jsem si myslel spíš, že to je užovka, než nějaká třeba zmije a ještě by to bylo jako menší. A kamarád mi právě, ze který se tam jeli, mi říká, hele, tam prý jsou tady, jsou hodně jako zmije, já se jich bojím a tohle. Tak já jsem to natočil, jo, tu užovku. Normálně jsem natočil moment, jak ona loví v blízkosti toho břehu, v té velmi mělké vodě, ty malé rybičky prostě, nebo ani to byly půlci nebo co. Fakt jako moment totálně prostě, který by člověk nikdy nečekal, že pár desítek kilometrů za velkoměstem v té vodě jako zažije. Takže jsem došel k závěru, že skutečně i tady v Česku je naprosto krásně a to jako i fakt v blízkosti obrovského města. Takže se toho nebojte, kdyby se vám nechtělo jezdit takhle daleko, i na Berounce je nádherně.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
6: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
5: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
7: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
8: Přijeďte si do Špindlerova mlýna užít báječné léto. Čekají vás výlety do krásné přírody, pěšky či na kole, adrenalinové zážitky nebo zábavné aktivity pro děti. Letní pohodovou atmosféru horského městečka doplní koncerty Špindl Unplugged každou sobotu v podvečer. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na městošpindlerovmlín.cz.
9: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
10: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.

Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Mám tu neuvěřitelně zajímavou věc, jo, která nemá prakticky zatím nějaký moderní vysvětlení. Není to ani žádná jako fantasmagorická záležitost typu, že by to bylo nějak fakely, nebo by to bylo AI a tak dále. Je to docela dobře zaznamenaná věc, která už trvá léta. Je to věc, která se týká jednoho včelaře, konkrétně včelaře, který bydlí v blízkosti Aten. A on, jeho napadla taková věc, nevím, jako jak ho to napadlo, ale napadlo. Možná, nevím, možná má doma přehršelé moc uměleckých děl, nevím. Každopádně, v rámci tedy těch úlů je to o tom, že do toho

0: toho úlu vlastně vsunete takovou tu přepážku, na který ty včeličky začnou tedy tvořit ty plástve vlastně. Jo, ve finále, kdybych to hodně zjednodušil, tomu taky zase extra úplně rozumím, protože včelař nejsem. No, a ten pán jednou udělal takovou jako věc, že tam vložil, možná je třeba nábožensky založený, křesťansky, že vložil vlastně tu přepážku, kde byla ikona nějaká, byl tam prostě buď Jesus nebo Panna Maria, jo, takováhle jako ta. A k jeho překvapení, když vlastně tu plástve potom vytáhl po té době, kdy už tam vlastně bylo to obydlí těch včel a byl tam ten med na sbírání, jak to vytáhl a zjistil, že ty včely tu plástev neudělali tam, kde byl ten obrázek toho Jesuse. Normálně se ho jakoby se ho vyhnuli prakticky, což je velmi, velmi zajímavý tady, jo. Tak to je teda jakoby jedna věc, kdy to začalo. A on se toho všiml, říkal si, aha, tak já tím pádem tam začnu dávat jenom různý takovýhle obrázky a uvidíme, jak se včely budou chovat dál. A představte si, že oni u všech těch obrázků, jakmile tam byl nějaký ten člověk nebo nějaká ta postavička svatá, tak se jich prostě vyhýbají. Máte na to nějaké vysvětlení? Klidně se podívejte na YouTube, je to tam zcela jistě, to tam určitě bude, v rámci i jakoby videí a tak dále. A je to fakt jako prostě nevysvětlitelná věc, fenomén, na který nikdo nemá odpověď. Leda, že by ta odpověď teda byla jako z nějakých trošku jako jiných jako kruhů, že prostě i včely snad dokážou rozlišit něco, co má nějaký jako vyzařování, ten obrázek, nevím. No. Známe to, jak už několikrát, že vždycky bylo někde, že tam brečí nějaká ta socha, ne, a on to nakonec byl odpad ze záchodu od vedle. Tohle už je jako by hůř vysvětlitelný, jo, protože frajer to samozřejmě zaznamenává, ale je to fakt jako zajímavý. No, tak uvidíme, jestli to někdo rozluští.
1: Evropa 2. 8. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. Zát 8.2 a 105.5 FM.
2: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
1: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
3: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
1: Buďte taky roztancovaný, jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
3: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
4: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
5: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipop, Karol Aquino, Adela Zouharová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
4: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
5: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
6: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
3: No povídej.
7: To je nejlepší rádio na světě.
3: A dáme.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuju moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2. Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna. A na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa i návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na Hotel Frimburg.
8: Lucemburg.cz.
1: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Jedna hodina odvíjí, pojďme na aktuální zprávy s Lucou.
1: Dobré odpoledne. Už 12. srpna zažijeme mimořádnou astronomickou podívanou. Česko čeká výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak bude možné pozorovat meteory. Roj bude mít ideální pozorovací podmínky, protože měsíc bude krátce ponovu a nebude svým svitem rušit noční oblohu. Stejná situace se znovu ve světě odehraje až v roce 2045, ale v USA. Zahraniční pacienti si v českých lékárnách vyzvedávají léky na elektronický recept ze svého domovského státu čím dál tím častěji. Za necelých 7 měsíců letošního roku lékárníci odbavili více přeshraničních e-receptů než za celý loňský rok. Léky si v Česku nejčastěji vyzvedávají Poláci, zatímco Češi s e-recepty většinou míří do Chorvatska. A teď už má slovo Zuzka.
2: Novou základnu dostala po letech v nevyhovujících podmínkách zdravotnická záchranná služba v Jablonci nad Nisou. Stavba stála Liberecký kraj 86 milionů korun. Pozemek poskytlo bezplatně město Jablonec a na projekt získal kraj 76 milionů z evropských fondů. Její součástí bude ještě záložní operační středisko za 47 milionů. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Lehátka nebo ručníky mizí z chorvatských pláží. Tamní úřady začaly tvrdě postupovat proti turistům, kteří si takto dopředu rezervují místa. Jak píše TNCZ, k plážím přijíždí rovnou nákladní auto. Jeho korba se ráno postupně plní. Komunální služby z pláží odvážejí lehátka, deky, ručníky i další předměty používané k podobné rezervaci. Obyvatelé dovolenkových destinací jejich zásah nadšeně vítají.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržíte se na D8 mezi 43. a 36. kilometrem směrem na Prahu, může za to dopravní omezení a 15 minut naberete na Pražském okruhu směrem na Modletice před Ořechem, provoz brzdí na úrovni plzeňské D5.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Také odpoledne nás čeká proměnlivá oblačnost, místy zaprší, na Moravě a ve Slezsku může i zabouřit. K večeru pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až na 28. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše, teď už maximum muziky a Jindra Ekl.
0: Máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Budu pro vás mít další porci velmi zajímavých témat i v této hodině. Tak držte vlnu a hezký odpoledne s Evropou 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Jak se dá parádně cestovat třeba po Evropě? Tak teď jsme se tady bavili s kolegy třeba o obytňácích. Velmi, velmi skvělá možnost a cesta, jak si skutečně užít cestování třeba po Evropě. Nemusíte řešit hotely a tak dále. Samozřejmě musíte řešit zase jiné věci. Nicméně, kdybych měl vybrat, jo, skutečně číslo jedna, jako neotřelýho cestování, opravdu velmi jako kreativní záležitost, která rozhodně nebude pro všechny, jo. Tak to je něco, co předved týpek, který se jmenuje Kevin Neubeck. Můžete se klidně podívat na jeho Instagram, kde on tuhletu vlastně svoji cestu zaznamenává. A je to velmi výjimečná cesta. Je to cesta po vodě v rámci Evropy, ale ne v rámci třeba plachetnice, nebo nějaký takovýhle jakoby motorový lodi, ale přímo jetsky vodního skútru. Samozřejmě takový, o který jako je pro víc lidí, má fenomenální výkon, má i úložný prostor, on dokonce jede se svým psem, tenhle ten týpek. A pozor, procestoval za tuhletu sezónu už Černou horu, Chorvatsko, Slovinsko, Itálii, Maltu, Francii, Španělsko a Portugalsko, jo? A Řecko ještě navíc k tomu. To je docela jako zajímavý list, tedy zemí, kam přibývají další. Samozřejmě nějaký ty týdny, měsíce to trvá, ale když jsem koukal na ty záběry, na ty evidentně jako jeho zážitky, který z té cesty má, no, tak je to velmi, velmi zajímavý. A ta cena jako jetsky dneska zase není tak jako obrovská, ale jasně, je s tím spojená logistika, že někam musíte dojet a tak dále, ale pak už opravdu se dá třeba to cestování skrze Evropu přes ty řeky, jo, pak už je tam je teda voda všude, tak je jako, tak vypadá naprosto nádherně. Naprosto nádherně. Divím se až, že vlastně do takovýhle jako adventure nejde víc lidí vlastně, jo. Když to potom člověk vidí jako v reálu a v praxi, tak to vypadá fakt strašně zajímavě.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Pop máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Toto je.
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
1: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jak se jmenuje?
0: Já jsem soused, vedle toho.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už za 2 dny v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Teď jsem viděl něco obrovsky roztomilýho z Istanbulu. Asi vám je jasný, co můžete vidět v Istanbulu, městu koček. Kočky absolutně všude. V obchodech, v restauracích, v parcích, v hotelích. V místech, kde by jakoby neměly být, ale všichni je tam vlastně naprosto jako respektujou a tak dále. Dokonce to Hagia Sofia, že ten známý chrám, tak tam vlastně byla, to bylo jako neuvěřitelný, protože to dokazuje to, že kočky skutečně už od historie, jo, si mohly fakt dělat úplně, co chtějí, protože v Hagia Sofii, tak vlastně tam byla kočička, která tam žila prakticky skoro celý svůj život, přímo v tom chrámu, jo, tam, kde jen tak někdo nemůže jako spočinout, maximálně možná, jestli tam je nějaká hrobka, to nevím, ty tam spočinout můžou, ale prostě jedna obyvatelka tam žila, než teda taky jako zemřela. No ale bejvák parádní, že? Teď jsem teda koukal na velmi legrační věc, kdy v IMAXu právě v Istanbulu se tedy promítá Odyssea, že od Nolana, úžasný film, který prostě zvládne přehrát jenom 40 kin v celém světě, Istanbul je jeden z nich. No a co myslíte? Jo, v rámci teda všech těch ostatních lidí, kteří tam platí ty lístky a tak dále, tak tam prostě byl nějaký kocour, který sledoval tohleto promítání. Mají to výborně pořešený. Musím říct, že snad není jiný zvířecí druh. Možná ještě v Tajsku, jak jsou ty opice, jo, celkem v Indonésii a tak dále. Ty to mají taky dobře pořešený. Dalo by se říct, že nikdo jako to nedotáhnul dál než kočky a opice.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: nová muzika. Atmo Music a Sebastian. Európa 2. Maximum nový muziky. Európa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
2: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipops, Karol Akvído, Adela Zouhrová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
1: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
2: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
3: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
0: Maximum tvé muziky. Evropa 2. Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, koukal jsem, že Andrea Bocelli měl koncert v Itálii, jelikož to bylo v místě, kam vede pouze jako jedna cesta, samozřejmě tisíce lidí, že hromada aut a tak dále, tak i jako Andrea Bocelli prakticky, kdyby jel nevím s jakým turbasem a tak dále, tak by se stejně dostal buď do velkýho trafiku, a nebo by musel hodně dlouho čekat. Evidentně to nechtěl. A představte si, normálně je to obrázek jak z pohádky prostě, jak Andrea Bocelli a jeho buď manželka nebo manažerka, nevím, to tak jako úplně detailně není vidět, prostě odjíždí po koncertu na koních. Je to úžasný, šíří se to teďkon po sociálních sítích to video a je to opravdu stylový. A ještě si řeknete, jak taky může slepý člověk jezdit na koně, že? No, jednoduše. Má ostatní city, které jsou samozřejmě, nebo smysly, které jsou citové jako víc vytříbený, než to máme my, který vidíme, takže vidíte. Takovýhle styl je to Andrea Bocelli. Podívejte se, jestli náhodou bude mít koncert někde v okolí České republiky. Myslím si, že by to za to stálo.
1: Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Posloucháte Evropu 2, druhá hodina odbíjí, pojďme na aktuální zprávy s Lucou.
1: Přeju pěkné odpoledne. Ministerstvo zahraničí varovalo před cestami do požáry zasažené oblasti ve Francii. Čechy, kteří se tam nacházejí, vyzvalo k odjezdu. Výzvu úřad zaslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Pro Francii je v něm aktuálně zaregistrovaných 317 Čechů. Ve Španělsku, které také bojuje s rozsáhlými požáry, eviduje systém 1048 Čechů. Ešmejdi stále útočí ve velkém. Podle informací TNCZ loni chtěli podvodníci klientům bank ukrást přes 14 miliard. Škody přesáhly 2 miliardy. Než na novém webu nakoupíte, zkontrolujte raději seznam rizikových e-shopů od České obchodní inspekce. U platby kartou po vás nikdo nemá chtít víc než 3 údaje. Číslo karty, platnost a kód ze zadní strany. Nikdy nemá chtít PIN ani hesla. A Zuzka má pro nás další zprávu.
2: V Uherském Hradišti probíhá 52. ročník letní filmové školy. Festival, který potrvá do čtvrtka 30. července, každoročně navštěvují tisíce lidí. Také letos bude divákům k dispozici 7 promítacích sálů. V prodeji jsou akreditace na libovolný počet dní, včetně přenosných balíčků, vstupenek na filmové projekce. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Na měsíc má příští týden dopadnout část rakety Falcon 9 společnosti SpaceX. Astronomové chtějí srážku využít jako jedinečnou příležitost ke studiu měsíčního povrchu. Má jít o horní stupeň rakety, která loni vynesla k měsíci 2 soukromé mise. Místo plánovaného zániku v zemské atmosféře ale zůstal na oběžné dráze a podle výpočtů narazí 5. srpna do povrchu měsíce rychlostí přes 8500 km za hodinu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: 15 minut navíc budete na cestách potřebovat na Pražském okruhu směrem na Modletice před Ořechem. V koloně budete už od D5. Zdržíte se také na D8 mezi 43. a 36. kilometrem směrem na Prahu. Tady za to může dopravní omezení. No a kvůli dopravnímu omezení zpomalují řidiči také na D1 z Vyškova do Brna u Holubic.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Máme většinou proměnlivo, místy od rána prší na Moravě a ve Slezsku. Čekejte ojediněle také bouřku. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě naměří až 28. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Teď už opět maximum muziky a Jindra Ekl.
0: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Podíváme se ještě na takovou jednu záležitost ohledně těch požárů, který tady panují. Tam je jedna věc, která teda není úplně příjemná jako ke slyšení, ale i tak je to prostě zajímavé. Je to věc, která se děje za chvíli. K tomu ještě vrátíme tady na Evropě 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Já jsem avizoval vlastně to, že ještě budeme pokračovat trochu v tom, jak vlastně jedou ty požáry ve Francii, ve Španělsku. Tak je tu jedna poněkud teda hrozivá věc, jo. Zjištění z Itálie, kde samozřejmě jsou taky požáry. Je to skutečně věc, která se úplně jako nedobře poslouchá, ani vlastně nějak sdílí dál, ale přesto je to prostě věc, která se děje a je to takový jako úkaz toho, jaký bytosti mezi námi chodí. Totiž asi ne každý požár, jak víme teda i bohužel tady z Českého Švýcarska, není tedy přírodně založen, ale je založen člověkem nějakou skutečně pomatenou existencí, která nevím, co tím se přesně vyřešit. Nicméně v té Itálii, tak na iDNESu a v dalších tedy webech, ať už v České republice nebo v Evropě, tak vlastně vycházela zpráva o tom, že tamní požáry tedy v rámci Kalábrie se šíří velmi tedy zajímavou cestou, že některý lidi prostě velmi jako brutálně využívají zvířata k tomu, říká se takzvaný kočičí žháři. Jo. Podle oficiálních informací civilní obrany v Kalábrii žháři chytají toulavé kočky, na ocase jim uvážou hadry namočené v benzínu a zapálí je. A to vyděšený zvíře vběhne hluboko do vyschlého samozřejmě lesa a v těch bolestech tam prostě jakoby lítá a tím pádem ten požár takhle jakoby založí. Jo? Tak tohle se děje v Kalábrii, mimo jiné, jo? Co na to říkáte? Asi ani k tomu není co dodávat, co?
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, veď?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo, tohle?
4: To bylo manželová takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme. Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
8: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
1: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2 a 12. srpen bude zcela jistě naprosto zásadní den. Je to za chvíli prakticky, za rohem. A nás čekají velké věci. Kdo třeba zrovna teď nemá dovolenou nebo nemá úplně nějaký jako zážitky, tak 12. ten zážitek může přijít. Bude totiž velmi jako zásadní zatmění slunce. Na území České republiky to bude teda o 83 až 87% zakrytí toho slunce, čili ne úplně plná záležitost, jako toho, jako tomu bylo v roce 1999. Úžasný. Já osobně si to pamatuju, bylo to fakt zajímavý. Kdybyste chtěli vidět samozřejmě totální zatmění slunce, museli byste ideálně do Španělska, což teďkon tam úplně není samozřejmě, kdo ví co. A bacha na to, protože i přes to, jak to tam teď vypadá, tak na ten 12. srpen je tam asi o 245% větší poptávka po ubytování, zejména teda v rámci Malorky. A k ní se ještě za chvíli na Evropě 2 dostaneme.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Čekáte Evropu 2 a střídání stráží je tedy na spadnutí. Evropa 2 samozřejmě pokračuje, jen se prostě vymění mluvící hlava, která tu mluví vždycky naživo ve studiu. Tak užívejte další část odpoledne s Evropou 2. Já se zase těším zítra od 11 do 3 tady na R2. Tak ahoj!
1: Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Posloucháte Evropu 2, 15. hodina je tu, čas na zprávy s Luckou Hněvkovskou.
1: Dobré odpoledne. Už 12. srpna zažijeme mimořádnou astronomickou podívanou. Česko čeká výrazné
0: nový rekord v rychlosti jízdě elektroautem. Je tu? Možná vás překvapí, kolik dokáže za chvíli víc.
1: Protože měsíc bude krátce ponovu a nebude s ním zbytek.
2: Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz
0: Kovskou.
1: Dobré odpoledne. Už 12. srpna zažijeme mimořádnou astronomickou podívanou. Česko čeká výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak bude možné pozorovat meteory. Roj bude mít ideální pozorovací podmínky, protože měsíc bude krátce ponovu a nebude svým svitem rušit noční oblohu. Stejná situace se znovu ve světě odehraje až v roce 2045, ale v USA. Zahraniční pacienti si v českých lékárnách vyzvedávají léky na elektronický recept ze svého domovského státu čím dál tím častěji. Za necelých 7 měsíců letošního roku lékárníci odbavili více přeshraničních e-receptů než za celý loňský rok. Léky si v Česku nejčastěji vyzvedávají Poláci, zatímco Češi s e-recepty většinou míří do Chorvatska. A teď už má slovo Zuzka.
3: Novou základnu dostala po letech v nevyhovujících podmínkách zdravotnická záchranná služba v Jablonci nad Nisou. Stavba stála Liberecký kraj 86 milionů korun. Pozemek poskytlo bezplatně město Jablonec a na projekt získal kraj 76 milionů z evropských fondů. Její součástí bude ještě záložní operační středisko za 47 milionů. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Lehátka nebo ručníky mizí z chorvatských pláží. Tamní úřady začaly tvrdě postupovat proti turistům, kteří si takto dopředu rezervují místa. Jak píše TNCZ, k plážím přijíždí rovnou nákladní auto. Jeho korba se ráno postupně plní. Komunální služby z pláží odvážejí lehátka, deky, ručníky i další předměty používané k podobné rezervaci. Obyvatelé dovolenkových destinací jejich zásah nadšeně vítají.
4: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržíte se na D8 mezi 43. a 36. kilometrem směrem na Prahu. Může za to dopravní omezení a 15 minut naberete na Pražském okruhu směrem na Modletice před Ořechem. Provoz brzdí na úrovni plzeňské D5.
4: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra nás čeká polojasno, na severu a severovýchodě až oblačno. Ráno místy a večer na většině území bude slunečno. A nejvyšší teploty už tropické 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy, teď už maximum muziky a Ondra Vodný.
4: Ladies, listeners of Radio Europe 2, Europa 2 for Robin, Europol,

Posloucháte pondělní Evropu 2, pokud jste se dneska někde ploužili v zácpě anebo nejelo auto tak, jak rychle chcete, tak vězte, že na nejrychlejší vozy teď útočí elektromobily, které vždycky byly pověstný tím, že měli tak na branku, jo? Když poprvé sedíte v elektromobilu, šlápnete na plyn, tak to jde opravdu za plynem a dokáže vám to přinést celkem příjemný zážitek. Tak jeden elektrický supersport teď překonal rychlost 500 km v hodině. Už tam v září při prvním testování ujel 496 km v hodině, překonal Bugatti Supersport, ale elektromotor dokáže víc. Ten pohon, se kterým to zvládl, měl celkový výkon téměř 3000 koní, takže pokud jste milovníci rychlých aut, už nejenom klasický spalovací motory budete chtít mít pod kapotou, ale i elektroauto. No, to říkám samozřejmě s nadsázkou. Věřím, že to doplní nějaký příjemný zvuk, kterým budete mít pocit v autě, že jede opravdu rychle. K tomu další maximum muziky. Evropy 2 bude Vize a taky Miraj, tak si to nenechte ujít a pěkné pondělí s Evropou 2.

0: Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoy, Tim Conley, with Fast Boy,
2: and you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav uši hviezda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím, Europa, tebel.
3: Evropa 2.
5: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
9: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
10: Falcon uvádí.
11: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
10: Spider-Man z Brusu nový den. V kinech již od 29. července.
12: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
13: Je, prázdninová mateřidouška se třpetivými tetovačkami je konečně tu.
14: Ucháš? Teda. A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
13: Skvělé, já chci ale vyhrát ten paddleboard.
14: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
13: Nadupaná červencová mateřidouška právě v prodeji.
15: Zpátky k muzice.

0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale když jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jak se jmenuje?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věž.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už za dva dny v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.
5: Celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě po...

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Posloucháte pondělní Evropu 2. Pro všechny, kteří mají rádi nové technologie, je vždycky určitě příjemný, když přijdou výrobci mobilů se svými unpackingy anebo konferencemi, na kterých ukazují nové přístroje, nové technologie. Jedna taková proběhla v Londýně. Představili se tam opět rozkládací mobily, které startují na neuvěřitelných částkách, někde přes 40 000 korun za mobil rozkládací, krásný. Co si lidi pochvalují, například spojení s filmem Odyssea, která je ve spolupráci s IMAXem a se speciálním formátem natočená na formát, který se vejde právě na tyhle rozkládací mobily, a tak si někteří fanšmikři užívají například trailery, které jsou v rozměru, které jim přesně padne na ten rozkládací mobil. Jenom teda zůstává otázkou, když už se někdo dělá s natočením na obrovskou techniku, tak je možná skoro až pod úroveň si to pustit na mobilu, ale vypadá to hezky. Takže pokud jste milovníci telefonů, máte na co šetřit 100%. Na Evropě 2 k tomu bude Ray Dalton a Sam Feld, naše pondělní maximum muziky na Evropě 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Slavie. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, kolk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
3: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
4: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
3: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
5: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
9: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
10: V České republice nemá takový program obdobu tak, jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
9: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
11: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
12: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
13: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou z Kalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.

0: pondělní Evropu 2, pokud jste dneska vyrazili s přáteli na oběd, například, tak jste si možná všimli někde vychytávky, jako je QR kód na stole, kde nemusíte čekat na zaplacení, jo, prostě načtete, zaplatíte, je to vychytávka, člověk se samozřejmě při odchodu tak jako divně dívá po obsluze, jestli po něm nepůjde, nepoběží za ním, jestli to všechno funguje, tak tahle služba od 20. července zavedla poplatek 3 koruny za každou platbu v aplikaci a nevěřili byste, co se strhlo. Šílený humbuk na sociálních sítích, služba, která má aktivně přes 340 tisíc uživatelů, to je hodně, tak píše, že tenhle poplatek stojí za růstem nákladů na provoz, bezpečnost, vývoj, taky chce zdokonalovat aplikaci a tak přidává 3 koruny, který nemůže za zákazníka uhradit restaurace. Není to možný prostě, jo. Objevila se strašná kritika na sociálních sítích, pozor, kvůli 3 korunám za platbu, což mi přijde vtipný teda, no. Tak zkuste místo těch 3 korun počkat, až se vás někdo všimne v některých restauracích a myslím, že se těm 3 korunám zase rychle vrátíte. Tak vyražte do restaurací, hodně utrácejte, hodně plaťte a užívejte léto, to doporučuju. A přidávám k tomu taky Šavuzí anebo Sony Foderu, naše pondělní maximum muziky na Evropě 2.
1: Evropa 2, 80. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 8.2 a 105.5 FM.
2: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio.talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
3: V České republice nemá takový program obdobu tak, jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
2: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio.talk.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Europa2.cz a bav se na maximum. Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna a na Europa2.cz teď soutěžíš o 2 noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa i návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěž najdeš na Europa2.cz. Relax na hotelfrimburg.cz.

0: 16 hodin, posloucháte Evropu 2, čas na zprávy, Lucka Hněvkovská je tu s nimi na Evropě 2.
1: Dobré odpoledne. Úřad pro ochranu osobních údajů při kontrole prováděné Nejvyšším kontrolním úřadem opravil významné chyby ve svém účetnictví. Ty přesahovaly 120 milionů korun. Údaje z jeho účetní závěrky za loňský rok jsou tak spolehlivé. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Dolní Cerekve na Jihlavsku a potvrdil tak rozhodnutí o stanovení průzkumného území Hrádek. Cílem průzkumu je ověřit, jestli se zde může vybudovat hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva. V předběžném výběru jsou 4 lokality. Všude se okolní samosprávy obrátily na soudy a zatím bez úspěchu. Podíváme se do regionu.
2: Zdravotnické obory by chtěla Technická univerzita v Liberci soustředit do jedné budovy, a to včetně připravovaného simulačního centra urgentní medicíny, které bude sloužit studentům, záchranné službě i krajské nemocnici Liberec. Původně mělo být centrum v budově E2, jejíž stavbu v kampusu slavnostně zahájili. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku tenistek o jedno místo a je na 25. pozici. Tereza Valentová, která na štvanici v sobotu také marně bojovala o postup do finále, zůstala na 64. příčce a je tak i nadále 9. Češkou v pořadí WTA.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: 20 minut se zdržíte na Pražském okruhu směrem na letiště od Vestce až k exitu Ořech. Z Vyškova na Brno na D1 počítejte se zdržením asi na 15 minut a v menší koloně budete také na výjezdu z Prahy po D5.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra už nás čeká horko, bude polojasno, na severu a severovýchodě až oblačno. Ráno místy a večer na většině území už ale slunečno. A nejvyšší zítřejší teploty tropické 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy, teď už má slovo opět Ondra Vodný.
0: Spoustu změn se chystá na školáky s novým školním rokem. Budete koukat? Velká změna přichází. Za chvíli víc. Evropa 2.
3: Evropa 2.
4: Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz.

0: Posloucháte Evropu 2, škola je ještě daleko, nechci tě úplně strašit, ale všechno kolem školy se děje, nevím, jestli jste zaznamenali zákaz mobilů na školách, první věc. A druhá, teda, která mě překvapila, bylo zrušení 9. ročníku základní školy, teda povídá se o tom, že by se mohl zrušit. Pamatuju si teda za mých mladých let, že když jsme byli na základce, tak se ten 9. ročník přidával a nás to strašně štvalo samozřejmě, že budeme o rok díl na základní škole. A teď se mluví o tom, že by se to zrušilo. Mluví se o úsporách. Dokonce ve školní anketě proti zrušení 9. ročníku hlasovalo přes 75% z 8700 čtenářů v jedné službě. A je otázkou, jestli by to něco pěkného přineslo. Argumentem je, že v Německu, Polsku a Maďarsku to takhle mají. U nás to samozřejmě taky takhle bylo. A je otázka, jestli k něčemu 9. ročník byl, to nevím, nedokážu to posoudit. Každopádně pro každého školáka je to jenom dobrá zpráva, 100%. Tak snad se to nějak příjemně vyvine. Ale Farben a Iva Max, takhle se vyvine naše pondělní maximum muziky na Evropě 2.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Volkra, Faded.
4: Jo, Faded, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky vás a užijte si to.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
9: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
8: Smutný, co? Něco vám poradím.
9: Nádobí Fabíny.
8: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
9: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.
10: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
1: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte pondělní Evropu 2, znáte tuhle píseň Gangnam Style, tak tenhle ten klip překonal na YouTube hranici 6 miliard zhlédnutí, je to první K-popové video, které tohoto čísla dosáhlo, je to velký rekord, se kterým pokračuje od své premiéry 15. července 2012, to znamená za 14 let po vydání padl tenhle ten rekord autora Psy, který má dneska 48 let. Video bylo první vůbec na YouTube, který překonalo miliardu shlédnutí. No a tahle písnička je hitem, tak si zkuste připomenout. No a věc, léto taky v takovým lehkým Gangnam Stylu. 6 miliard shlédnutí. Pořád to frčí, krásný. Uživejte pondělí i v tomhle rytmu. Jsme Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz. Oh, Father, tell me.

Tady je pondělní Evropa 2, už jsem mluvil o elektroautech a o rychlostním rekordu, ale o čem se málo mluví, jsou elektroletadla. A přesto přichází elektroletadla. Skotské aerolinky budou první v Evropě, které budou mít flotilu elektroletadel. Nasadí nejméně 5 strojů do roku 2029. Maximálně tohle letadlo doletí 622 kilometrů. Dobytí baterie až 40 minut, a jelikož většina linek téhle aerolinky je do 160 kilometrů, tak pro elektroletadla je to ideální. Provozní

0: 17. hodina je tu, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Lucka Hněvkovská.
1: Dobré odpoledne. Mléko je někde levnější než voda. Ceny mléka v obchodech dál klesají. Přebytek mléka na evropském trhu podle zemědělců i mlékáren stlačil výkupní i prodejní ceny pod náklady na výrobu. Větší podniky ztráty počítají v milionech korun měsíčně. Ministerstvo zahraničí varovalo před cestami do požáry zasažené oblasti ve Francii. Čechy, kteří se tam nacházejí, vyzvalo k odjezdu. Výzvu úřad zaslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Pro Francii je v něm aktuálně zaregistrovaných 317 Čechů. Ve Španělsku, které také bojuje s rozsáhlými požáry, eviduje systém 1048 Čechů. A zprávu z regionu má pro nás Zuzka.
2: Rekonstrukce mostu uzavře znovu hlavní tah 1/35 z Liberce na Prahu. U Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku začnou v pátek 31. července stavbaři osazovat nosníky nového mostu. Kvůli této klíčové fázi výstavby bude do soboty 1. srpna v noci zavřený jízdní směr na Liberec. Doprava bude vedena po objízdné trase přes exit 39, Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice nad Mohelkou. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Úvodní kolo první fotbalové ligy dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků tak čeká premiérové utkání v nejvyšší soutěži, kam se dostal administrativně po vyloučení Karviné kvůli účasti v korupční kauze. Zápas začne v 18 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Z Vyškova na Brno na D1 počítejte se zdržením asi na 15 minut. V menší koloně budete také na výjezdu z Prahy po D5 a 20 minut budete v koloně na Pražském okruhu směrem na letiště od Vesce až k exitu Ořech.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra už nás čeká horko, bude polojasno, na severu a severovýchodě až oblačno, ráno místy a večer na většině území slunečno. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy, teď už opět maximum muziky a Ondra Vodný.
0: Pár trendy věcí pro vás mám po 17. hodině, abyste i přes prázdniny zůstávali. I nenechte si to ujít, bude k tomu i Dorazmus a Matěj Smutný.
3: Evropa 2.
4: Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz

0: Tady je pondělní Evropa 2. Katy Perry a Snoop Dogg dozněli za chvíli, Eva Farná, Kelly Clarkson a k tomu trošku trendových věcí, abyste i přes prázdniny nezakrněli, jo? Tak co je trendy teda aktuálně? Teplé odstíny blond, takzvané hot honey. Ty vytlačují chladné a platinové tóny, co se vlasů týče. Tenhle trend odstartovali Beyoncé, taky Doja Cat, na letošní Met Gala. Alternativy pro světlejší varianty můžou být pro vás barvy pšenice a šampáň. Na nechtech zase dámy letí takzvaná Nuance Nails, takový japonský nail art s mléčnými a jelly laky. No a do trendu se přidává i Protein Maxing Skincare, tedy bílkoviny, které se aplikují přímo do pleti. To zní strašidelně přímo. Dokonce jedna velmi populární značka představila jednoduchý make-up trik a to je tenká linka kajalem podél horního víčka. Tak tomu vůbec nerozumím. A wellness trend je mind gardening a to je kultivace mysli místo pasivního scrollování. Takže neskrolujte, kultivujte mysl a kultivujete i vaše uši s naším pondělním maximem muziky. Na Evropě 2.
1: Evropa 2 Music Chart.
2: Evropa 2 uvádí
1: nejprestižnější hit parádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Zpátky k mu.

0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jak se jmenuje?
0: Já jsem soused, jeden tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
2: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už za dva dny v kinech.
3: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Posloucháte pondělní Evropu 2, možná jste zaznamenali Austrálii, která od prosince 2025 zakázala účty na sociálních sítích lidem mladším 16 let. To je trend, který se dostává i do Evropy. Testovací tým ale založil 50 účtů, který jim nasadil věk 16 let a ani jedna platforma nechtěla další ověření. Jo, všechny platformy to vzaly úplně bez problémů. Jediná australská jedna platforma, kterou moc nepoužíváme v České republice, požadovala skutečný důkaz o věku. Vláda tam minulý měsíc dvojnásobila maximální pokutu za porušení jakýchkoliv pravidel. U nás se mluví o zákazu pro děti do 15 let a stále zůstává otázkou, jestli to funguje, anebo ne, ale věřím, že to brzo zjistíme. Kygo a taky Pam Rabbit, to je muzika, kterou přidám za chvíli na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: nová muzika. Atmo Music a Sebastian. Európa 2. Maximum nový muziky. Európa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
2: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
1: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
3: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.

0: Tohle je pondělí Evropa 2. Rihanna a Miki Eko dozněli po 18. hodině, se těšte na Večer na maximum. No až si večer budete chtít trošku vypnout mozek a zasednete k telce, tak vězte, že v České republice trávíme průměrně u obrazovek 3 hodiny a 40 minut denně. 85% času se sleduje klasicky lineární vysílání, to znamená žádný archivy, žádný červený tlačítka, prostě to, co tam běží, tak to konzumujeme. Streamovací platformy tvoří v Česku pouze 15% celého sledovacího času, v Americe a západní Evropě je poměr streamů vůči klasickému vysílání výrazně vyšší, no a nejvíc tedy funguje u televize skupina 15 až 34, která sleduje víc právě online vysílání, na rozdíl od 35+, plus, který jedou klasiku, zapnout a čučet. Zkuste to i s ušima teď, s naším Maximem muziky, docela ještě Lenny Kravitz. No a pak Večer na maximum, Evropa 2.
1: Evropa 2, 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: 6, přesně jak jste kdykoliv, tady je Evropa 2, co je nového, tak to ví Lucka a teď vám to řekneme na Evropě 2.
1: A přeju pěkné odpoledne. Ministerstvo zahraničí varovalo před cestami do požáry zasažené oblasti ve Francii. Čechy, kteří se tam nacházejí, vyzvalo k odjezdu. Výzvu úřad zaslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Pro Francii je v něm aktuálně zaregistrovaných 317 Čechů. Ve Španělsku, které také bojuje s rozsáhlými požáry, eviduje systém 1048 Čechů. Ešmejdi stále útočí ve velkém. Podle informací TNCZ loni chtěli podvodníci klientům bank ukrást přes 14 miliard. Škody přesáhly 2 miliardy. Než na novém webu nakoupíte, zkontrolujte raději seznam rizikových e-shopů od České obchodní inspekce. U platby kartou po vás nikdo nemá chtít víc než 3 údaje. Číslo karty, platnost a kód ze zadní strany. Nikdy nemá chtít PIN ani hesla. A Zuzka má pro nás další zprávu.
2: V Uherském Hradišti probíhá 52. ročník letní filmové školy. Festival, který potrvá do čtvrtka 30. července, každoročně navštěvují tisíce lidí. Také letos bude divákům k dispozici 7 promítacích sálů. V prodeji jsou akreditace na libovolný počet dní, včetně přenosných balíčků, vstupenek na filmové projekce. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Na měsíc má příští týden dopadnout část rakety Falcon 9 společnosti SpaceX. Astronomové chtějí srážku využít jako jedinečnou příležitost ke studiu měsíčního povrchu. Má jít o horní stupeň rakety, která loni vynesla k měsíci 2 soukromé mise. Místo plánovaného zániku v zemské atmosféře ale zůstal na oběžné dráze a podle výpočtů narazí 5. srpna do povrchu měsíce rychlostí přes 8,5 tisíce kilometrů za hodinu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: 15 minut navíc budete na cestách potřebovat na Pražském okruhu směrem na Modletice před Ořechem. V koloně budete už od D5. Zdržíte se také na D8 mezi 43. a 36. kilometrem směrem na Prahu. Tady za to může dopravní omezení. No a kvůli dopravnímu omezení zpomalují řidiči také na D1 z Vyškova do Brna u Holubic.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra už nás čeká horko, bude polojasno, na severu a severovýchodě až oblačno. Ráno místy a večer na většině území slunečno a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Ze zpráv je to ode mě pro dnešek vše. Teď už startuje Večer na maximum s Petrem Hříbalem a Ondrou Urbanem.
0: Jak je 6, tak jsme tady.
4: A je tady s námi i Švanci, přišel dřív, zdarec.
5: Zdarec, zdravím všechny, je to krásný zase po dlouhé době přijít někam dřív.

0: Hoši, tohle byla Lahůdka. Vy sladíte Evropu 2. Nový Bruno Mars, On My Soul, u nás na Evropě 2.
1: My vás zdravíme, už jsme tady byli ráno, tak jsme tady znovu, jak se říká, když odbije šestá v éteru Petr s Ondrou a dneska i ze Švancim.
2: Ano, já jenom vždycky obdivuji, jako jak vy všichni ty znáte ty písničky. Jo, jakože prostě víte, jak se to jmenuje a ještě do toho zpívá.
0: No. Ono vlastně stačí umět číst.
1: Ono je to tady napsaný.
0: Ono je to tady napsaný.
2: To mě v češtině neřekli.
0: No, no nic, takhle to tady máme vychytaný.
1: Rubrika Žádný švanci bude za chvilinku, ano, to si dáme. To. A k tomu budou i písničky na přání. 257-400-888. Vlastně můžeme ti něco splnit, výjimečně si přišel dřív, tak za odměnu ti můžeme něco zahrát.
2: Já mám nejradši, proč nejsi větší.
0: Já ti říkal, neptej se.
2: Je to moje nejoblíbenější a pozor.
0: Proč nejsi?
2: Já vím, že to není úplně žánr Evropy 2, to je jasný, poslouchám, jo. Ale ještě je třeba Promovaný inženýry. To bych chtěl zahrát všem jako fakt nadějným fotbalistům a vlastně i legendám a všem.
0: Já jsem teda vybral to, proč nejsi větší.
2: Krásný.
0: To je dobrý, viď. Ale vlastně to i jako hezky šlapé. Když se nad tím zamyslíš, tak to má fakt podobný rytmus jako ten Bruno Mars.
1: To je pravda.
2: No. On to předělal. Ale mě už nepředěláš.
1: No nic, tohle je pro Švanciho a za chvilku tedy rubrika Žádný švanci na Evropě 2.
2: Děkuju.

0: Švanci je jak utrženej.
1: Žádný švanci. Na Evropě 2.
0: Ještě ti hrála Zagorka, do toho nesmíš vyprávět.
2: Jo, takhle, to se nesmí mluvit úplně, jo?
0: Ne,
2: takhle, jako, když hraje ta legenda. Ale nicméně, my jsme tady řešili, jak dlouho vlastně máme už rubriku Žádný švanci.
3: No, už je to pár let.
2: 3 roky prej.
0: Vlastně tady jsme 2 roky v novém baráku. A myslím si, že další 2 roky jsme byli ve starým společně, takže 4 roky budeme společně.
2: Já jsem jenom chtěl říct, že jsem chodím pořád rád a baví mě to, nevím, jak je na tom ta druhá strana, ale jestli je to negativní, nechme to v sejfu.
0: Je to tak. My jsme druhá strana?
2: No vy dva, jo, jestli třeba jako pak, když se rozejdeme, jak řeknete, ty vole, snad už nepřijde, jo, anebo třeba šéf tlačí na to, abyste mě řekli a neumíte mi to říct, tak mi to jenom řekněte, nebo mě pošlíte zprávu.
0: Ne, ale je to v pohodě.
3: Švanc je tady ve studiu a já jsem se chtěl dostat ke včerejšímu koncertu Pitbulla, protože jsem viděl, že jsi tam byl s manželkou. Jaký to bylo?
2: No takhle, je potřeba říct, že já jsem fakt jako úplně totální český patriot, co se týče písniček, takže já jsem vůbec nevěděl, kdo to je. Jo. To je prostě, co omlouvám se.
0: Ty neznáš Pitbulla?
2: Ne, nevím.
0: Jako pejskař, minimálně jako pejskař by ti měl Pitbull něco říkat.
2: No, to samozřejmě vím, ale přišel jsem tam, že jo, bylo to v Letňanech, že jo, tak samozřejmě nějaký písničky jsem zaregistroval, ale vlastně vůbec, jako není to, já nejradši chodím, že jo, tady na ty naše festáčky a tohle prostě, jsem prostě v tomhle českej. Mm-hmm. Takže mi to vlastně jako nic extra neříkalo a ještě manželka rozhodla před první písničkou, že nebudu pít.
3: Takhle tě potrestala.
2: Počkej, jdeš na někoho, koho neznáš, ale jako písničky skvělý, to jako nakonec hodnotím. Jasně. Dobře, jo. Ale nepiješ. A víš, jak to většinou tady na těch koncertech je? Všichni pijou, úplně všichni. Jenom já jsem tam stál s vodou v ruce a tvářil jsem se, že umím tančit.
0: Mimochodem byl si výjimečný, protože tam většina, ale drtivá většina lidí byla v bílý košili, ano. Černý kravatě a v plešce, udělali si plešku.
2: Ano.
0: Švanci tancuje uprostřed, kolem něj všichni v bílém švanci, černý triko.
2: A byla ještě pecka, když to skončilo, tak jsem nečekal, že ten odjezd z těch Letňan je takovej. Normálně úplně narvaný, ne metro jako ta mašinka,
3: no.
2: Ale ta hala a všechno.
0: Všechno.
2: Ty vole, na mě tam žáhlo 27 lidí, ty vole, normálně. Jako
0: a to se ti líbilo.
2: Počkej,
0: ne, ale...
2: jako dělalo mi to dobře, no.
3: Ještě, že v Brně to metro nemáme, že?
2: Přesně. Děkuji ti za to.
0: Tak tady pro tebe Pitbull, tohle si pamatuješ ze včera, tohleto?
2: Ano, to si pamatuju.
0: Jo, to si pamatuješ.
2: Ano, fire.
0: Tak fireball.
2: Nebo také, tam byla ještě sranda v tom, že něco začali hrát a já to znám, to je... a oni... mlč. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire.

0: I'm a fireball.
1: Večer na Maximum Evropa 2. Kdybyste viděli, jak to teďka ten pitbull se švancím šilo tady ve studiu.
2: Ne, jako musím říct, že tím, že neznamená, že jsem nevěděl, o koho úplně jde, že mě to nebavilo. Bavilo mě to, bylo to krásný, bylo to skvělý a je to velký frajer, protože pak jsem si ho trošku sledoval, co všechno dokázal a co má všechno za sebou. No a pozor, bylo na tom koncertu strašně mladej. On má třeba plácnu 55, typuju, ale jako bylo opravdu strašně mladých lidí na tom koncertu.
3: No, tak ty máš taky hodně mladých faninek přece.
2: Nemám.
3: Ne?
2: U mě už většina fanoušků a faninek bere důchod. Ale děkujeme za
1: všechno, že to je, ale
2: utrácíte
1: dobrý
2: za vstupenky.
1: To je jistý příjem, když ty vstupenky, to je super.
2: Nesmíš je zklamat, rozumíš?
1: No, a ty jsi teda říkal, že jsi spíš na tu českou muziku, že Pitbull, zahraniční interpret, ti nic neříká. Nebo no, nic neříká, že jsi ho neznal.
2: No, já prostě neznal jsem ho, protože, ale takhle, pak když pustí jou tu písničku, tak víš, o koho jde, nebo jako takhle, zdáš tu písničku, nevíš, o koho jde, ale znáš tu písničku. A já jsem prostě, že jo, já chci chodit na Farnou do Edenu, na Miraj do Edenu, na Krištofy chci lítat, že jo, Mára ztracené, to si nenechám utéct teďka.
1: Když jsme u těch teďka zvířat, ty bys mohl chodit, když ne na Pitbulla, tak na Dogu.
2: Na Dogu?
1: Kapela Doga.
2: Kapela Doga, ano, česká kapela Doga.
1: No, na Dogu bys mohl jít.
2: Já mám nejradši toho svýho psa.
1: A nebo mám tady pro tebe ještě jednu píseň o pejscích, kdyby si chtěl.
2: No.
1: Speciální pozor. Když tě vidím s pejskem. Znáš to?

0: Dobrý, co?
1: To je, kdo to zpívá?
0: Marie Pojkarová.
1: Hezky.
0: Víš, Pitbull je Pitbull, ale Marie, viď?
1: Jako, jestli si mám vyzerat mezi Pitbullem, tak Maruška vyhrála.
2: Ondra Urban a Petr Hříbal.
3: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
4: Já jsem

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
2: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
1: Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíny.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
2: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Zpátky k muzice.

0: Ladíte Evropu 2, večer na maximum a dneska poprvé pojďme na telefon 257 400 888. Můžete vybírat song na přání. Ten první vám dneska vlastně vyfoukl Švanci, hráli jsme pro něj, tak teď jste na řadě vy.
1: Zase výjimečně, když měl čas, pobyl, proč ne? Halo?
0: Bylo to vlastně za odměnu, že přišel dřív, výjimečně.
1: Halo? Evropa 2?
2: Dobrý večer, tady Jarda.
1: Dobrý večer, Jardo. Jardo. Zdravíme vás. Kam?
2: Z Krkonoš.
0: Teda, tam je krásně. Já jsem tam před pár dny byl s rodinou.
2: Já vím.
0: Vy to víte, Jardo, jak to?
2: Viděl jsem na Instagramu.
0: Aha, dával jsem fotku, to je pravda.
1: Jardo, jo.
0: Super monitoring. Co můžem zahrát do Krkonoš?
2: Ale já bych poprosil pro moji dceru Arielku od Michaela Jacksona. Že my jsme se dovolali, já už jsem se dovolal takhle, hele, já se takhle večer dovolám skoro každý den, když potřebuju.
0: No to je hezký, to je hezký.
2: Já bych chtěl pro Adelku zahrát od Michaela Jacksona. Co chceš zahrát, Adelko? Co chceš zahrát? Teď to řeknu. Dirty Diana,
0: hezký,
1: dobrý.
0: Kolik je Adelce let?
2: Adelce je 11, bude jí 12.
0: A má ráda Michaela Jacksona, to je super.
2: Ale má ho strašně ráda, my jsme byli na
0: filmovkyně. Kyně
2: vlastně, no. Mm. A takže jsme...
0: Dobrá výchova, taťko, chválíme tě.
2: Jo, přesně.
1: Taťko, fajn. Tak díky za zavolání, když to jde takhle snadno, tak se těšíme třeba zase zítra.
2: Ale... Já jsem to zkoušel, když tam byl Kuba před pár dny, tak jsem volal skoro každý.
0: My jsme rádi, že jsi navázal na tu tradici i s náma.
2: Ale on vyhrožoval, že mě dá na blacklist.
0: No, tak vidíš.
1: To ne, ale Kuba to neudělal, ale my to uděláme.
0: Tak zase příště, ahoj.
1: Ahoj, čau, měj se hezky, čus. Čau.

0: Michael Jackson, Dirty Diana, večer na Maximum, Evropa 2. Víš, jak se teď cítím? Jak kdybych byl v michelinské restauraci.
1: Jak to?
0: Akorát teda jedli uši.
1: Víš? Že to byla lahůdka,
0: no,
1: tohle.
0: No, no, jakože fakt nazdar. Žádná kejda, ale fakt muzika.
1: V podstatě cokoliv od Michaela Jacksona je prvotřídní pochutina. Pokud bych to takhle měl říct.
0: Asi záleží na vkusu, ale teda do mýho se to přesně trefilo a bylo to super. Mimochodem film Michael, teď jsme se o tom celou dobu, během toho, co hrála Dirty Diana s Ondrou bavili, už se dá klasicky streamovat. Už si to můžete pustit.
1: Už je to jako doma na obchobýváku.
0: Doma. Teda pozor, je tam i český dubbing. Udělal jsem tu chybu, že jsem si ho kousek pustil. Nic proti ničemu, ale v tuhle tu chvíli se na ten český dubbing fakt vykašlete.
1: Ale v kinech to mělo velký úspěch. Před měsícem se psalo o tom, že film Michael Jackson, nebo respektive Jackson o Michaelu Jacksonovi, zaznamenal po celém světě tržby 977 milionů dolarů, to je 20,7 miliardy korun. A je to nejvýdělečnější životopisný snímek všech dob. Ever.
0: No, je to fakt skvělý.
1: Je to dobře natočený. Mě na tom baví ta věc, že vlastně toho Jacksona hraje přímo jeho synovec.
0: Jafar.
1: Že je člen rodiny a stvárnil ho fantasticky.
0: Mimochodem tady je zajímavý, že Jafar Jackson, když dostal tu roli a bylo jasný, že bude hrát Michaela Jacksona, tak to rok tajil před svojí rodinou a až když si byl totálně jistý, že umí ty pohyby, naučil se dokonce i zpívat stylem Michaela, tak to oznámil doma. Další zajímavost, v tom filmu vážně zpívá Jafar Jackson, ale je to tak šikovně domixovaný, aby tam byl slyšet i hlas našeho Michaela Jacksona.
1: Ano.
0: Že to je pomíchaný. Některé kostýmy do toho filmu půjčovala Lady Gaga, protože má obrovskou sbírku kostýmů Michaela Jacksona, originálů. No a protože prostě neměli, tak poprosili Lady Gaga a ta je ráda zapůjčila, takže tam fakt je oblečení Michaela Jacksona.
1: A slyšel jsem, nebo četl jsem, že jediné, co ona za to chtěla, nebyly peníze, ale jediné, že bude přítomná na tom natáčení. Chtěla vidět, jak se to natáčí.
0: No a další zajímavostí je, že ten původní střih měl přes 4 hodiny. Lehce přes 4 hodiny. A to studio produkční říkalo, no tak hele, je to tak dobrý, že z toho uděláme 2 filmy. Pak nakonec se rozhodlo, že tam ještě spoustu materiálu odstříhali a nakonec to mělo, tady koukám, 127 minut, takže něco málo přes 2 hodiny. No ale 2 hodiny materiálu museli vyhodit a teď se přemýšlí, že udělají velký bonus pack a ten taky někde zveřejní a my si to můžeme pustit v té dlouhé 4-hodinové verzi.
1: Mě by stejně zajímalo, jak to s Michaelem bylo doopravdy. Jestli s těma dětma byl fakt jenom kamarád, nebo tam bylo něco jiného. Já věřím jako v tu dobrou linku, ale jaká je pravda, to už se asi nedozvíme.
2: Večer na Maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky.

0: Ladíte Evropu 2, pondělní večer na maximum a tento týden poprvé je tady song za trest.
1: Jestli vás někdo naštval, ať už dneska, anebo si to ještě táhnete z víkendu, tak dejte vědět, zavolejte sem k nám.
0: 257 400 888, my jsme připraveni a těšíme se na váš příběh. Tak pojďte někomu objednat song za trest Evropy 2.
2: Večer na maximum.

0: Evropa 2 večer na maximum, je tady song za trest.
1: Kdo bude trestat v pondělí 27. července? Haló?
2: Trestat bude Honza.
1: Honzo, ahoj. Tak co tě naštvalo, co tě trápí?
2: No, mě jako netrápí nic, ale moji přítelkyni trápí, že ní nevnímám, že mám puštěnou Evropu 2 na plný pecky a neslyším to. Neslyším, co povídá.
1: Je, no tak za to samozřejmě děkujeme a pro tebe za to máme... fanfáru.
2: A, tak děkuju moc.
0: Ani netušíš, co ti říkala tak zhruba?
2: Já už nevím, je to... Něco, že jsi kupovala, nevím co, už jako jsem to fakt neslyšel. Nevnímal jsem to.
0: Jo, to je lepší vypustit ty nákupy, jsou vlastně.
1: No. A kdybychom se zeptali, co jsme hráli, tak to víš samozřejmě, to je jasný.
2: No tak to je jasný, teď jsem tady poslouchal tu písničku.
1: Dobře ty.
0: Dobře. No tak my to trošku osolíme, potom to se neboj, ale ty ji teď můžeš přes éter Evropy 2 něco vzkázat.
2: Tak, Zlato, nech mi poslouchat rádio, jak jsi slyšel písničky, a ne, to jsi koupila.
3: Song za trest.
0: Milá drahá přítelkyně, my tady něco máme.
1: Tohle je píseň, kterou si teda Honza pořádně užije.
4: Mám takový basy, že jsou sedm pade vlas. Mám takový basy, že jsou sedm pade vlas. Mám takový basy, že jsou sedm pade vlas. Basy, basy, basy, basy, basy.
0: A Honzo, Honzo, zesil to, pořádně.
1: Ať to bude,
0: ať to basuje, ať to basuje, Honzo.

0: panečku. To byl dnešní song za trest na Evropě 2, Gibby, Cross a Basy. A tohle nejde poslouchat potichu.
1: Ano, věříme, že Honza si to ohulil, takzvaně hodně zesílil, protože hrál song za trest pro svoji přítelkyni. Ta se s ním chce bavit, chce mu něco vyprávět, třeba co si nakoupila, ale Honza si ohulí Evropu 2 a ona je naštvaná.
0: No tak proto byl dnešní song za trest, ze kterého vlastně máme tak hezky škodolibě radost. No a když jsme u toho, že posloucháte rádio, že ho posloucháte na hlas, taková známá hádanka, ale teď se to hodí.
1: Ano.
0: Jaký je rozdíl mezi rádiem a cihlou?
1: To nevím.
0: Fakt to neznáš?
1: Neznám.
0: Nekecej.
1: Ne.
0: Jaký je rozdíl mezi rádiem a cihlou? Nevíš.
1: Ne.
0: Tak si zkus pustit cihlu na plný koule.

prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: Za 5,7 tady je večer na Maximum na Evropě 2.
1: V Japonsku je fotbalista, který se jmenuje Kazuyoshi Miura. Je to legenda. A je to legenda z toho důvodu, že hraje fotbal na profesionální úrovni v 59 letech.
0: Takže takovej japonský Jarda.
1: Přesně tak. Jarda Jágr v Japonsku, akorát teda ve fotbale. Hraje už rekordní 42. sezónu. Aby toho nebylo málo, tak teďka o víkendu za tým Fukushima United.
0: Pozor, to ledacos vysvětluje. Ve Fukušimě měli jadernou katastrofu. Aha. Víš, jestli to jaderný záření ho nějak jako nepozměnilo, nějak nezmutoval a teď dívej, jak běhá.
1: Já teda jenom dodám, že dal dokonce gól za Fukushima United.
0: Třetí nohou.
2: Večer na Maximum.

0: Hezký pondělní večer vám přeje Evropa 2 a dvojce Ondra a Petr.
1: Teď tady čtu zajímavý pojednání, který se týká šéfek a šéfů. Jejich osobnost tu popisují a je to teda zajímavý čtení. Mm-hmm. Když si každý vybavíte svého šéfa, a teď se tady můžeme bavit o tom, co každý šéf má, aby se vlastně na tu pozici dostal, a pak jak ho tady popisují. No vlastně nevím, jestli to mám říkat vůči našemu šéfovi.
0: Povídej.
1: Tak schválně. Jo.
0: On určitě neposlouchá.
1: Tady se píše, je váš šéf psychopat? S největší pravděpodobností ano. Když už je člověk na pozici šéfa, tak je jasný, že má prý ostrý lokty, že je úspěšný. No a na takovouhle pozici se většinou může dostat člověk, který psychopatem rozhodně je. To znamená, je bezcitný, má ostré lokty, manipuluje s podřízenými, lže jim, často je neschopný a neochotný vcítit se do role druhých, natož jim vyhovět a čehokoliv litovat.
0: Šéfe, kdyby si náhodou poslouchal, tohle říkal Petr. Já nic, já muzikant.
1: Já to tady jenom četl.
0: Jo, jo.

0: Večer na Maximum na Evropě 2, skoro 10 minut po 19.
1: Zaregistroval si tu informaci z minulých dní a týdnů o tom, že v jižních Čechách se pohybuje nějaká černá šelma? Možná puma? Ne? Nechytil jsi to?
2: Ne, to jsem nechytil.
1: Aha, dobře, tak to už se objevilo, myslím, minulý týden nebo před dvěma týdny v médiích, ale tento víkend se to zvíře objevilo znovu. Jihočeští policisté během víkendu přijali několik dalších oznámení od lidí z Táborska, kteří zahlédli velkou černou kočkovitou šelmu.
2: Jsem chtěl říct, jestli to není nějaká přerostlá micka, ale tohle ne. Už je asi o dost větší.
1: Všichni se shodují na tom, že to nebylo ani divoké prase, ani velký pes. To zvíře popisují jako velkou černou kočkovitou šelmu, připomínající pumu. Jenomže černá puma neexistuje, takže nejspíš to je černý panter.
2: Černý panter.
1: No ale ve volné přírodě, přátelé, tento víkend byl ten panter nejspíš spatřen v okolí Roudné a u Dlouhé Lhoty. Takže pozor, Táborsko, velký pozor.
2: Neuteklo něco zase Vémolovi?
1: Aha, to mě nenapadlo. A nebo nechystá se nějaký nový film s černým panterem, Black Panther?
2: Black Panther.
1: Není to teasing jenom?
2: Jo.
1: Je to teaser?
2: To je normálně reklamní poutač.
1: To je reklama.
2: Prostě utek billboard.

0: Alok a J-Lo, Evropa 2 večer na Maximum.
1: Pojďme na telefon 257 400 888. Máte prostor vybrat si song na přání.
0: Poprvé po 19. Možná, že jste na cestě domů z práce, to jsme rádi, že ladíte. A dovolal se kdo?
2: Ahoj kluci, tady Jana.
0: Ahoj Jani, vítáme tě na Evropě 2.
1: Co ti můžem zahrát?
2: Prosím tě, já bych měla takový speciální přání. Chtěla bych pustit nejlepší revivalovou skupinu českou, jmenuje se Queenie.
0: No.
2: Nenašli byste?
1: A nemůžem teda rovnou pustit originální Queenie?
2: Jako můžem, samozřejmě můžem, originál.
1: Protože Queenie hrajou tak skvěle, že to nejde skoro rozpoznat od originálu.
0: No, anebo jsme to nemuseli říkat, mohli jsme pustit normální Queen. A bylo by to hotové.
1: Jana by to nepoznala.
0: Jana by byla v pohodě.
1: No dobře,
2: já budu v pohodě, ať pustíte jedno nebo druhý.
1: A konkrétní nějakou písničku?
2: Nevím, nějaký hit asi, Show Must Go On.
1: OK. Vlastně. No a chceš někoho pozdravit, když už jsi v éteru?
2: Prosím tě, zdravím svoji dceru Bětku, která právě se mnou tady na Queenie byla.
1: Aha, a kde jste byli?
2: Byli jsme na Mníšecký pouti a bylo to skvělý.
1: OK, OK.
0: No, kluci umí.
1: Jednoznačně. Tak máme to nachystaný. Zdravíme tebe i dcerku. Mějte se hezky. Ahoj.
2: Děkuju. Ahoj.
3: Let's go!

0: Teda dneska už v rámci Večera na maximum Michael Jackson, teď kapela Queen, dobrý.
1: Ano, a velká show je i v éteru Evropy 2, protože celé toto léto přinášíme soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Stačí se zapojit a můžete vyhrát kávu na celý rok zdarma a k tomu nabitou palivovou kartu na 2000 korun. Prostě ideální kombinace na prázdninové cesty.
0: Na cestách člověk řeší dvě věci. Kam jede a co bude cestou jíst. To druhé za vás vyřeší Fresh Corner, vyzkoušejte malou nebo velkou jízdu menu, dva hot dogy s Coca-Colou navíc za výhodnou cenu s aplikací MOL Move. Ideální zastávka na každý výlet.
1: V aplikaci MOL Move najdete i další slevy na Fresh Corner, občerstvení nebo prémiová paliva. Tak si tu apku nezapomeňte stáhnout. MOL, to je oblíbená zastávka na cestách.
0: Soutěž běží vždycky od pátku do neděle, tak až vás moderátor Evropy 2 vyzve, lomeno moderátorka Evropy 2 vyzve, tak zavolejte a podrobnosti jsou i na Evropa2.cz.

0: Jestli si říkáte, co to teď na Evropě 2 hráli, tak tohle je nový JBčko. Nový Justin Bieber Speed Demon.
1: Další muzika už je zase na vás, a to na telefonním čísle 257 400 888. Jestli to bude znovu něco nového anebo něco staršího, to už se budeme ptát vás.
0: To je na vás, my se ptáme teď. Halo, Evropa 2, kdo je tam?
1: Halo, halo.
2: Halo.
1: Ano, kdo se dovolal?
2: Stella a Natalie.
1: Čau holky.
0: Čauky.
1: Tak co vám můžeme zahrát?
2: Cokoliv od Billie Eilish.
0: Dobře.
1: A chcete někoho pozdravit? Někomu to věnovat třeba?
2: Tak Terce. Zámečníkový.
1: Dobře, dobře. Taky kámoška asi, že jo?
2: Ano, ano.
1: No holky, prázdniny jsou v podstatě v polovině, tak jaká byla ta první polovina?
2: Hrozně rychlá.
1: No. No, to si dokážu představit.
0: A to pozor, jakože se říká z psychologického hlediska, že ta druhá půlka je ještě rychlejší.
1: Ale tak co jste zažili v té první půlce? Co byste vypíchli?
2: No, tak byli jsme v Energylandy.
1: Polsko.
2: No, ano. A byli jsme na dovolený v Bulharsku.
1: No tak to jsou hezké zážitky.
0: Zahraničí.
1: Výborný, výborný.
0: Dobrý, no tak holky, užívejte, ať se povede i ta druhá půlka a brnkněte zase.
1: Ahoj.
2: Tak jo, děkujeme.

0: Billie Eilish. I ta má svoje místo na Evropě 2. To jednoznačně. Posloucháte Večer na Maximum. Za pár vteřin 7:30.
1: Za 3 dny bude mít Arnold Schwarzenegger 79. narozeniny.
0: Ty jo, byl nedávno tady u nás.
1: No.
0: Arný.
1: A to už je úctyhodný věk, si myslím. A co je zajímavý, on i v tomto věku pořád chodí do posilovny a udržuje se. A vlastně dokonce u příležitosti svých narozenin zveřejnil, řekněme, takový návod, jak se pořád cítit mladý.
0: A promiň, ještě jednou, kolik mu je?
1: 79.
0: Tyva, no, skoro 80.
1: Tak kdybych to zhrnul, ty jeho rady, tak Schwarzenegger prosazuje filozofii, která zahrnuje disciplínu v regeneraci, to je důležitý, schopnost přizpůsobit se a nevzdávat se pohybu, i když je obtížný. Prostě pořád ta pravidelnost je důležitá.
0: Jo, takže třeba já dneska celý den remcám, už vlastně od rána, co jsme spolu, že mě bolí kolena.
1: Ano.
0: Tak to bych neměl remcat a i přesto bych měl makat.
1: Jasně, když ti něco bolí, tak zase musí se to vyléčit. To je ta regenerace, na kterou on dává důraz. A další bod, který zdůrazňuje, že kondice nemá cílovou čáru a vítězstvím je už samotná účast na tréninku. Čili podle jeho slov stačí přijít.
0: Vlastně jenom otevřeš dveře do fitka.
1: No.
0: Nazdar, vítězství.
1: Hotovo, splněno.
0: To se mi líbí.

0: Mirají a Evička Farnička na Evropě 2.
1: Já bych vás chtěl pozvat k nám na Evropa2.cz. Pojďme prostě přátelsky pokecat o tom, co máme u nás na webu, protože jsem tam našel dvě zajímavé věci a říkal jsem si, že sice nejsou kombinovatelné, ale můžeme probrat obě dvě.
0: Je tam něco zajímavého o nás dvou?
1: No, jsme tam na úvodní fotce. Je tam moje zelený tričko s kytičkama, který mi už aktuálně není.
0: Aha. No. Tak to je první informace, Petr stloustnul.
1: Ty máš na sobě růžový tričko, ano. V kterým ti jsou podle mě vidět bradavky.
0: Výborně.
1: Tak to se můžete podívat, to jsme my. A potom je tam vlastně svým způsobem taková mini recenze alba Ariany Grande, ta vydala nový album, no ale fanoušci s ním nejsou spokojeni, respektive kritizují délku toho alba. Protože má jenom 36 minut.
0: Celý album?
1: Celý album 36 minut.
0: To je teda méně, než jsme zvyklí.
1: Na druhou stranu, písničky se zkracují, takže vlastně je to pořád stejný. Je tam pořád stejný písniček, jenom se zkracují. Tak podrobnosti o novém albu Ariany Grande jsou u nás na Evropa2.cz. Proč je tak krátký a podrobnosti, tak to všechno tam je. A taky je tam reportáž z Comic Conu v San Diego. To je ten legendární Comic Con. Troufnu si tvrdit, že ten pražský, brněnský a potom San Diego. To jsou komikony, které určují směr.
0: Jo.
1: No a vlastně v San Diego představovali Avengers Doomsday.
0: Mm-hmm.
1: Tu novou Marvelovku. No a z ničeho nic se na té tiskové konferenci zjevil Deadpool.
0: Jako někdo v kostýmu Deadpoola.
1: Jo, ten někdo žádal, že by chtěl taky roli v nový Marvelovce.
0: Mm-hmm.
1: A oni, no proč, jako, co tady děláte a tak dále. No a představ si, že v tom převleku toho Deadpoola byl pravý Deadpool, Ryan Reynolds.
0: Ale nikdo to nevěděl.
1: Ne, ne, ne. A bylo to vlastně takhle domluvený, že oni nenápadně, nevinně, ale naskriptovaně dokázali světu říct, že Ryan Reynolds bude taky součástí Avengers Doomsday.
0: Aha.
1: Zajímavý, zajímavý.
0: Tak to najdete na našem webu.
1: Jo, jo, jo. Večer na maximum.

0: Snad mi teď neřeknete, že to je za rok. Ale dneska v rámci Večera na maximum už jsme hráli Michaela Jacksona, hráli jsme kapelu Queen a teď vlastně i trošku Karla Gotta, protože tohle byla jeho dcera.
1: Dobrý. No máš pravdu.
0: No.
1: Poslední muzika je ale na vás. 257-400-888, teď můžete volat a vybrat poslední song na přání v rámci dnešního večera.
0: Je tady pondělní last call a v něm halo.
2: Ano, ahoj, Hanka.
0: Ahoj, Hani, vítáme tě, co ti zahrajeme?
2: Já bych chtěla Jeruzalému, jestli by to šlo, protože má by rozjistka zase horko.
1: Ano,
2: a
1: má.
2: A to pomene Lojskou dovolenou.
1: Mhm. A kde jste byli na dovolené?
2: My jsme byli na Džerby s kamoškou.
1: A tam to hrálo?
2: Úplně všude.
0: Mm-hmm. Takže Tunisani válili.
2: Jo, jasné, a my s něma, že jo.
0: Jeli jste to?
2: Jasný.
0: Okay. Já mám teda Jeruzalému spojenou s covidem. Mám pocit, že to vyšlo někdy, když byl covid v té době a že na to všichni nějak jako tancovali, ne? Záchranáři, zdravotníci, ne?
2: To nevím, to si nějak neuvědomuju. No, ale mi se to hrozně líbilo, ta písnička. Ne,
0: ty to máš spojený s Tunisem, myslím, že lepší než covid. No jasně.
2: Jasné.
1: Chceš ještě někoho pozdravit?
2: No, chtěla bych pozdravit nebo poslat písničku všem, co jsou na tom, jak já. Co se stěhujou nebo přestěhovávali, vystěhovávají, vybolujou krabice, pytle s hadrama a podobně a už toho mají plné kezky.
1: Ne, nadarmo se říká lepší vyhořet, než se stěhovat.
0: Amen.
2: To jsem slyšela asi 100krát.
1: No. Tak my ti držíme palce, ať to zmákneš a ať si úspěšně zahnízděná tam, kde chceš.
2: Tak, děkuju moc krát.
0: Ahoj.

0: Jeruzaléma, večer na maximum na Evropě 2, 8:03.
1: Před námi ještě rubrika Žádný švanci. Se Švancim se budeme bavit o tom, že včera byl na koncertě Pitbulla.
0: O Plešce, která tady vystupovala.
1: Jestli bych někoho na koncertě Pitbulla nečekal, tak je to právě Švanci. No. I přesto se tam ocitl a o to víc mě jeho názor bude zajímat.
0: Pozor, když řekneme, že Švanci byl na koncertu Pitbulla jako černá ovce,
1: nebudeme daleko od
0: pravdy. Nebudeme daleko od pravdy, za chvilku to rozvedeme.
1: Takže rubrika Žádný Švanci za chvilinku na Evropě 2.
2: Léto na maximum. Evropa 2. Evropa 2.

Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš.

prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

0: Jiří Švanci. Na Evropě 2.
1: Švanci je tady ve studiu a já jsem se chtěl dostat ke včerejšímu koncertu Pitbulla, protože jsem viděl, že jsi tam byl s manželkou. Jaký to bylo?
2: No takhle, je potřeba říct, že já jsem fakt jako úplně totální český patriot, co se týče písniček, takže já jsem vůbec nevěděl, kdo to je. Jo. To je prostě, co omlouvám se.
3: Ty neznáš Pitbulla?
2: Ne, nevím.
3: Jako pejskař, minimálně jako pejskař by ti měl Pitbull něco říkat.
2: No, to samozřejmě vím, ale přišel jsem tam, že jo, bylo to v Letňanech, že jo, tak samozřejmě nějaký písničky jsem zaregistroval, ale vlastně vůbec, jako není to, já nejradši chodím, že jo, tady na ty naše festáčky a tohle prostě, jsem prostě v tomhle českej, takže mi to vlastně jako nic extra neříkalo a ještě manželka rozhodla před první písničkou, že nebudu pít.
1: Takhle tě potrestala.
2: Takže. Počkej, jdeš na někoho, koho neznáš, ale jako písničky skvělý, to jako nakonec hodnotím dobře, jo. Ale nepiješ.

0: A víš, jak to většinou tady na těch koncertech je? Všichni pijou, úplně všichni. Jenom já jsem tam stál s vodou v ruce a tvářil jsem se, že umím tančit.
1: Mimochodem byl si výjimečný, protože tam většina, ale drtivá většina lidí byla v bílý košili, ano, černý kravatě a v plešce. Udělali si plešku, ano. Šváci tancuje uprostřed, kolem něj všichni v bílém švanci, černý triko.
0: Černý triko a byla ještě pecka, když to skončilo, tak jsem nečekal, že ten odjezd z těch letadel je takovej. Normálně úplně narvaný, ne metro jako ta mašinka,
2: no,
0: ale ten, ta hala a všechno.
1: Všechno.
0: Tybe, na mě tam žáhlo 27 lidí, ty vole, normálně. Jako
1: a to se ti líbilo?
0: Počkej, jako dělalo mi to dobře, no.
2: Ještě, že v Brně to metro nemáme, že?
0: Přesně. Děkuji ti za to.
3: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal.
2: No a to je pro dnešní večer na Maximum všechno.
1: A my se těšíme zase zítra ráno, že budeme společně vstávat.
2: 6:00 na Evropě 2. Ahoj.

0: Posluchač Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló, to není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Frontschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Jalo!

0: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartfonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Volk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Ahoj, já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jakže se jmenuje?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věži.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už za 2 dny v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

nová muzika. Atmo Music a Sebastian. Európa 2. Maximum nový muziky. Európa 2. 88.2 a 105.5 FM. Európa 2. Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky. Európa 2.

Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladý.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jak se jmenuješ?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
3: Straší ti ve věž.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už za 2 dny v kinech.
4: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, že jsem je sám mluvit.
2: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pojď sem, ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
7: Prasáta.

0: Já jsem Peter Parker.
1: Peter kdo?
0: Nepamatujete si mě, ale když jsme se znávali.
1: Tak to asi těžko, mladej.
0: Já jsem Spider-Man.
1: Spider co?
2: Jak se jmenuješ?
0: Já jsem soused, bydlím tu.
1: Aha, to je sousedovic malý Péťa.
2: Straší ti ve věž.
1: Spider-Man z Brusu nový den. Už od zítřka v kinech.
3: Dobrý soused.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Alky.
1: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: A jiné.
2: Nebo ještě dál.
3: Tady jsou Alky, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plíško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hejzlu.
2: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
2: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
2: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló, haló. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Freundschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Javo!
7: I'm here inside and in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.